saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

lítáš nad vodou, ne náhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš,
2: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
1: Jaromír Tůma
3: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Máte větrný, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus, rytmus, tohle

0: Don't worry, be happy.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Penso con sueño para

0: 3 minuty před 6 hodinou na Signál Rádiu zpěvák Falco. Za malou chvíli první dnešní zprávy a po nich Ryan Perry, Belinda Carlisle nebo skupina Kaoma. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Záchranáři zasahují u nehody osobního auta a kamionu na dálnici D2 na 52. kilometru ve směru na Bratislavu. Čekejte tady zdržení a nepojízdný kamion blokuje jeden pruh na silnici číslo 26 u Plzně. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Do nového dne vás na Signál Rádiu probouzí Jirka Svoboda.
3: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
2: A nechybí ani svižné hity osmdesátek pro vaše příjemné vstávání.
3: Jirka Svoboda.
2: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V úterý 13. října vám příjemné vstávání přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou příští rok přidáno 2400 korun do tarifních platů a dalších 500 na přesčasy a pohotovosti. Po jednání s odbory to oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Původní návrh počítal s nižším růstem tarifů a část peněz měla jít na stabilizační příspěvky. Odbory dosažený kompromis ocenily. Lucemburský soud zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly ČEZ v tamních firmách, přes které energetická skupina vlastní distributora plynu Gasnet. ČEZ označil postup za nezákonný a chce se bránit žalobami. Podnikatel Josef Šťáva se v kauze domáhá od českého státu odškodnění ve výši zhruba 17 miliard korun. Vyjádření vlády zjišťujeme. Německé státní zastupitelství a kriminalisté zabavili nahrávky v hamburské redakci týdeníku Die Zeit. Případ souvisí s podnikatelkou Kristinou Blokovou, obviněnou z únosu svých dětí od jejich otce v Dánsku. Vedení redakce zásah označilo za porušení svobody tisku a teď podniká právní kroky. Kauza se týká také bývalého šéfa německé rozvědky Augusta Henninga, zadrženého kvůli podezření ze špionáže.
0: Co se děje v regionu?
2: Další důležitý milník hlásí pražská Holešovická tržnice. Oficiálně totiž skončila rekonstrukce historické budovy jateční burzy v Praze. V unikátním objektu, který prošel náročnou památkovou obnovou, nyní budoucí nájemce skupina Zátiší Group dokončuje technické práce a přípravy interiéru pro vznik nové restaurace. Obnova jateční burzy vyšla na 250 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České fotbalistky sehrají dnes odvetné utkání semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Dohánět budou dvougólové manko zpátku, kdy v Pardubicích podlehli Skotsku 0-2. Utkání začne v 19:50.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku, od západu přibývat oblačnost. Později se místy vyskytne i déšť. Teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu v rytmu 80. s Jirkou Svobodou.
0: Signál Rádio.
3: Odbyla 6. hodina, to znamená, že na Signál Rádiu začíná ranní vysílání. Dnes je 13., ale nebojte, není to pátek, zatím pouze úterý, ale i tak věřím, že nám všem ta 13. v datu přinese něco pozitivního a příjemného. Minimálně věřím, že vás potěší hudba z našeho éteru, ke které přidáme pár aktualit a zajímavostí. Takže než dorazíte do práce, budete od nás vědět všechno podstatné. Uvařte si kafe, dejte dobrou snídani a my začínáme. Hezký poslech vám přeje ze studia Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dobré ráno, máte naladěné Signál Rádio a před námi je celé úterý s datem 13. října. Jestli znáte nějakou Renátu, tak ji nezapomeňte popřát k svátku. Narozeniny by

0: Směla britská politička zvaná Železná lady Margaret Thatcherová a mezi oslavence patří třeba komik a herec Václav Upír Krejčí, slovenská zpěvačka Sisa Sklovská, australský plavec Ian Thorpe a nebo olympijský vítěz český skifař Ondřej Sinek. A polokulatých 85 let dnes slaví také skladatel a písničkář Paul Simon. Posíláme velké gratulace. Na dnešek připadá taky Mezinárodní den za omezení katastrof, Mezinárodní den skeptiků a pozor, je také den bez podprsenky. No tak ten slavím vlastně každý den. Tak vám přeju krásné úterý.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Než dnes vyrazíte ven, tak se opravdu velmi dobře oblékněte. Ráno je nad Českem většinou jasné, ale na řadě míst se povalují mlhy a teploty jsou proto dnes velmi nízké. Pohybují se nejčastěji mezi 0 a 4 stupni, ojediněle dokonce i lehce mrzne. Například Dobříš a Plzeň aktuálně měří 1 stupeň, 0 hlásí Turnov nebo Jičín, Praha má 3 stupně a v Brně začíná den na 4 stupních. Máme před sebou den s jasnou nebo skoro jasnou oblohou, ale k večeru se začne zatahovat a mohou se vyskytnout přehánky a maxima dnes vystoupí na příjemných 12 až 16 stupňů. Tam, kde se ale mlhy udrží déle, bude pouze kolem 9. Hory dnes nabídnou teploty jenom kolem 6 stupňů Celsia. A teď už do studeného rána posílám trochu letní energie. Pojďme se rozhýbat v rytmu lambády.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Bonnie Tyler se na Signál rádiu blížíme k 6:30. Za chvíli zaspívá Petr Muk, ale taky vám prozradím, jaké události přinese úterý 13. října.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Ve sbírce zákonů dnes budou vyhlášeny oficiální výsledky letošních obecních voleb, které schválila státní volební komise. Dnes poprvé po komunálních a senátních volbách se sejdou poslanci. Na programu je mimo jiné hlasování o služebním zákonu, který vetoval prezident. Společnost Apple na dnešek naplánovala představení 3 svých technologických novinek, budou zaměřené především na chytrou domácnost. V Česku dnes začíná Restaurant Week 2026. Až do 18. listopadu se zúčastní přes 100 výjimečných restaurací ve 4 městech republiky. Krajský úřad Jihočeského kraje bude dnes zcela uzavřený pro veřejnost. V jeho objektu totiž bude probíhat policejní výcvik s názvem Aktivní útočník 2026. Uzavřená bude i ulice před úřadem. V naší metropoli dnes startují Dny severu, tedy Festival severské kultury. Jeho 17. ročník nabídne cestovatelské pořady, promítání a diskuze s autory. 15. října se přesune do Brna. Ode dneška do 24. října bude veřejnosti ve Znojmě po 30 letech přístupný jeden z největších pokladů v historii města. Jde o 500 let starý kodex městských práv. Kniha bude k vidění v Domě umění Znojmo. České fotbalistky se dnes pokusí postoupit do finále baráže o postup na mistrovství světa. Večer je čeká zápas se Skotskem. A hokejisté Pardubic dnes v Lize mistrů od 18 hodin nastoupí proti Švédsku.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 2 minuty před 6:30 na Signál Rádio míříme do provozu. Záchranka zasahuje u straženého cyklisty na silnici číslo 10 u obce Držkov na Jablonecku a 3 osobní auta se srazila na silnici 11 na 301. kilometru ve směru na Opavu. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na

Velmi příjemná hitovka Self Control na úterní ráno na vlnách Signál Rádia. Už tady chystám aktuality o počasí, ale taky procházím zpravodajské weby, abyste nemuseli spěchat do trafiky pro noviny anebo scrollovat mobilem a zjišťovat, co se kolem nás děje. Od nás se to za chvíli dozvíte. A k tomu do 7 hodiny třeba Eurythmics nebo Supertramp, tak krásné úterý 13. října.

0: Skupina Eurythmics v úterý ráno na Signál Rádiu. Dnes je nad Českem většinou úplně jasno, ale na řadě míst se nám povolují mlhy. Teploty jsou proto velmi nízké, pohybují se nejčastěji mezi 0 a 4 stupni, ojediněle dokonce i lehce mrzne. Například Dobříš a Plzeň aktuálně měří 1 stupeň, 0 hlásí Turnov nebo Jičín a Praha má 3 stupně, v Brně pak začíná den na 4 stupních. Máme před sebou ale jinak den s jasnou nebo skoro jasnou oblohou, k večeru se začne zatahovat a pak se mohou vyskytnout i nějaké přeháňky a maxima vystoupí na 12 až 16 stupňů, ale pozor, tam, kde se udrží mlhy déle, bude pouze kolem 9 a hory dnes nabídnou teploty kolem 6 stupňů. Teď ráno skutečně nepodceňte dobré oblečení, nastydnout se dá velmi snadno. Posílám vám zpěvačku Tiffany.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 7 hodině. Za chvíli už budeme mluvit o dnešní soutěži, ale pojďme si ještě říci, co zajímavého dnes najdeme na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Prioritou v boji se suchem má být podle ministra zemědělství Šebestyána zadržování vody v krajině, zajišťování vodních zdrojů nebo investice do čistíren odpadních vod. Rezort zároveň vyhradil 500 000 pro obce, které jsou v Česku nejvíce ohrožené suchem. Studenti střední kovářské školy v obci Oselka na Plzeňsku vyrobili 450 medailí pro zimní olympiádu dětí a mládeže 2027. Jsou ručně kované z nerezové oceli, mají tvar kraje a k medailím vyrobili také krabičky z bukového dřeva a další doplňky. Olympiáda dětí a mládeže se bude konat v Plzeňském kraji koncem ledna příštího roku. Kdo touží, aby mu do Vánoc vykvetl vonavý hyacint, měl by nejpozději dnes zasadit cibulky. Důležité je mít cibulky, které mají na obalu nápis předchlazené. Takto připravené zvládnou totiž vykvést za 8 až 10 týdnů. Běžné cibulce to jinak trvá až 15 týdnů. A střelec Jiří Přívratský vyhrál střelbu ze vzduchovky na světovém poháru v Káhiře. Dočkal se tak letošního prvního triumfu. Do finále postoupil ze 7. místa.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Do Česka už nám přišel podzim a tak mám pro vás takový nápad, jak si zpříjemnit pošmourné dny. Kromě poslechu našeho vysílání nabízím taky stovky filmů a seriálů a k tomu další tisíce hodin videoobsahu zdarma a bez reklam. Tento týden totiž můžete v naší ranní kvízové hře Ano nebo ne získat roční předplatné na streamovací službu Prima Plus. A abyste u televize nemuseli sedět v pyžamu, tak přidáme k tomu i naše slušivé rádiové tričko. Dva dárky za jedno jediné správné slovo, to si nesmíte nechat ujít. Před půl devátou budete potřebovat telefonní číslo 910 260 910. A do té doby se můžete na detaily kouknout na náš web signalradio.cz.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu nám 4 minuty před 7 hodinou dospíval Bon Jovi. Se mnou už je ve studiu Lucka Sinková. Krásné ráno ti přeju.
1: Ano, jsem tady, hezký den.
0: Já teď plně nevím, jak se mám jako zeptat, jo.
1: Zkus to.
0: Ona je to otázka hodně na tělo.
1: Ale tak já už jsem zvyklá na ledacos od tebe a my všichni vlastně.
0: Máš dneska podprsenku?
1: Ježiš, no nemám.
0: A zcela záměrně nebo náhodně?
1: To je náhodný, já jsem si vzala tílko, který prosím to tak tě. Jako zachrání místo
0: hlavně si nemyslí, že jsem nějaký nemrava, jo? On je totiž dneska den bez podprsenky.
1: No tak já jsem to trefila, no, čoveče.
0: Ale on má upozorňovat hlavně na zdraví prsou, připomíná důležitost prevence a pravidelných kontrol
1: to
0: právě
1: chodím,
0: kvůli
1: chodím
0: riziku rakoviny prsu. Zároveň teda je ten den trošku spojený s takovou odlehčeností, s myšlenkou na to pohodlí, na tu přirozenost. Ale důležitá myšlenka je, den bez podprsenky je o prevenci rakoviny prsu.
1: Já jsem říkala, že mě už ničím nepřekvapíš. No, tak. Nebo takže nás všechny.
0: Pořádku,
1: teda.
0: Já podprsenku taky nemám. A co ty máš ve zprávách?
1: Přemýšlím, co na to říct, ale pojďme radši na počasí. Slunečné počasí vystřídá totiž ochlazení. Jestli pak bude i sněžit, ono už sněžilo, že jo, o víkendu na sněžce, ale jestli pak bude sněžit dál, to si řekneme. A když se budeme moci rozloučit s hercem Jiřím Štěpníčkou, tak to si taky povíme.
0: Poslouchejte nás dál a po zprávách opět 80ky, Friends Gal, Sandra anebo Paul McCartney.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Policie vyšetřuje nehodu osobního auta na silnici 386 u obce Veverské Knínice na Brněnsku a zdrží vás nehoda na dálnici D11 na 25. kilometru ve směru z Prahy na Hradec Králové. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Vstáváte do úterního rána se Signál Rádiem. Hezký den přeje Lucie Sinková. Sněmovní rozpočtový výbor doporučil hlasy koaličních poslanců schválit v prvním čtení základní parametry státního rozpočtu na příští rok. Vláda navrhuje schodek 386 miliard korun, tedy o 76 miliard vyšší než letos schválený deficit. Ministryně financí Alena Schillerová označila schodek za maximum možného. Opozice neuspěla s návrhem vrátit rozpočet vládě k přepracování. Ve sbírce zákonů by měly být během dneška vyhlášeny výsledky komunálních voleb. Stejně tak mají být publikovány výsledky senátních voleb z Děčínska, Strakonicka, Rychnovska, Trutnovska a Vyškovska. Slunečné počasí vystřídá ochlazení a místy i déšť. O víkendu se mohou teploty v Česku postupně snížit na 9, maximálně 13 stupňů Celsia. Na horách se očekává sněžení a v nižších polohách déšť. S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit v úterý 20. října v Národním divadle v Praze. Veřejnost bude mít možnost vstoupit do divadla od 10:30 dopoledne a položit květiny k rakvi.
0: Co se děje v regionu?
2: Už více než měsíc testuje hlavní město nový mobilní hlukoměr. Ten se zaměřuje na hluk, který vydávají nevhodně upravená nebo technicky nezpůsobilá vozidla a motocykly. V rámci několika kontrol v centru metropole většina vytipovaných vozidel přesáhla hlukové limity. Z celkem 19 kontrol pouze dvě neodhalily žádné nedostatky. Hlukoměr byl využit i při kontrole nelegálních tuningových srazů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České fotbalistky se hrají dnes odvetné utkání semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Dohánět budou dvougólové manko zpátku, kdy v Pardubicích podlehli Skotsku 0-2. Dodejme, že Češky měly ještě v sobotu trénink v Hradci Králové, kde bydleli, poté se přesunuli do Skotska s přestupem v Londýně. Eva Bartoňová odehraje proti Skotkám svůj stý zápas v reprezentaci.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později se místy vyskytne i déšť. Teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu v rytmu 80. s Jirkou Svobodou.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Bylo 7 hodin a na Signál Rádiu pokračuje úterní ráno s datem 13. října. Svátek dnes mají Renáty. Narozeniny by měla britská politička zvaná železná lady Margaret Thatcherová. Mezi oslavence patří komik a herec Václav Upír Krejčí, slovenská zpěvačka Sisa Sklovská, taky australský plavec Ian Thorpe a nebo olympijský vítěz český skipař Ondřej Sinek. A polokulatých 85 let dnes slaví skladatel a písničkář Paul Simon. Od nás letí velké gratulace a za chvíli už vám připomenu několik dnešních výročí, mimo jiné i to, jak dopadl přelet přes Atlantik, na který se vydala první žena. Jsme Signál Rádio a hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste naladění na vlnách Signál Rádia. Je 13. října a v roce 1800 to byl den, kdy byla poprvé otestována vakcína proti neštovicím. Přináším ale i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 1927 odstartovala na riskantní přelet přes Atlantik první žena. Během letu ale došlo k poruše a letadlo muselo přistát na širém moři. Posádku zachránil parník, letadlo samotné se potopilo. V roce 1884 byl stanoven Greenwichský poledník jako základ pro vypočítávání světového času. V roce 1792 byl ve Washingtonu položen základní kámen Bílého domu, dnešního sídla amerických prezidentů. V roce 1754 se v Praze konal první tah právě založené státní loterie. A v tento den v roce 1753 podepsala císařovna Marie Terezie patent o soupisu obyvatelstva v rakouské monarchii.

0: Ladíte úterní vysílání Signa Rádia, opravdu se velmi dobře oblékněte, než vyrazíte ven. Dneska ráno je nad Českem většinou úplně jasno, ale na řadě míst se povolují mlhy a teploty jsou velmi nízké. Nejčastěji měříme mezi -3 až +5 stupni a podle aktuálních údajů meteorologů má Kvilda na Šumavě skoro 10 stupňů pod nulou. Máme před sebou ale den s jasnou nebo skoro jasnou oblohou, k večeru se pak začne zatahovat a mohou se vyskytnout přehánky. Maxima dnes vystoupí na příjemných 12 až 16 stupňů, ale tam, kde se udrží mlhy déle, bude pouze kolem 9 a hory dnes nabídnou teploty kolem 6 stupňů Celsia. Chladné ráno tedy vystřídá slunečné odpoledne a na vlny Signa Rádia už přichází Kim Wilde.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Posloucháte Signál Rádio.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Krátce před půl osmou jste naladění na vlnách Signál Rádia. Chystají se tady Silent Circle, ale ještě vám prozradím, jaké události přinese úterý 13. října.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Ve sbírce zákonů dnes budou vyhlášeny oficiální výsledky letošních obecních voleb, které schválila státní volební komise. Dnes poprvé po komunálních a senátních volbách se sejdou poslanci. Na programu je mimo jiné hlasování o služebním zákonu, který vetoval prezident. Společnost Apple na dnešek naplánovala představení 3 svých technologických novinek, budou zaměřené především na chytrou domácnost. V Česku dnes začíná Restaurant Week 2026. Až do 18. listopadu se zúčastní přes 100 výjimečných restaurací ve 4 městech republiky. Krajský úřad Jihočeského kraje bude dnes zcela uzavřený pro veřejnost. V jeho objektu totiž bude probíhat policejní výcvik s názvem Aktivní útočník 2026. Uzavřená bude i ulice před úřadem. V naší metropoli dnes startují Dny severu, tedy Festival severské kultury. Jeho 17. ročník nabídne cestovatelské pořady, promítání a diskuze s autory. 15. října se přesune do Brna. Ode dneška do 24. října bude veřejnosti ve Znojmě po 30 letech přístupný jeden z největších pokladů v historii města. Jde o 500 let starý kodex městských práv. Kniha bude k vidění v Domě umění Znojmo. České fotbalistky se dnes pokusí postoupit do finále baráže o postup na mistrovství světa. Večer je čeká zápas se Skotskem. A hokejisté Pardubic dnes v Lize mistrů od 18 hodin nastoupí proti Švédsku.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Ráno na Signál Rádiu plyne pěkně v rytmu 80. Tohle byly Silent Circle a Touch in the Night. 2 minuty po půl osmé, posloucháte nás dál a za chvíli Madonna, Sissy Catch a nebo Ricky Poveri.
1: Signál Rádio, doprava.
0: 2 osobní auta se srazila na silnici 29 u obce Záhoří na Písecku. Tady projedete s opatrností. Kamion s dodávkou jsou v sobě na dálnici D1 na 180. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Čekejte zdržení a pozor dejte i na Pražském okruhu. Tady na 7. kilometru na trase od Ruzyně, kde 7. havaroval kamion s osobákem a tvoří se pomalu jedoucí kolona. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80-kovém retro designu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Posloucháte úterní vysílání Signa Rádia. Už dnes se můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát se bude mluvit o jeho zbrusunové knize. Jmenuje se Moje tajemství Prahy a vznikla také díky našemu pořadu, kde řada příběhů a legend zazněla úplně poprvé. Pro Davida je tato kniha o něco osobnější než jeho knihy předchozí. Dočteme se třeba o pražském ledňáčkovi, o staré poště v Běchovicích, nechybí ani příběhy o bezhlavých rytířích a nebo o nejvykřičenější krčmě v celé Praze. Celkem jde o 30 nových příběhů a v tomto vydání našeho pořadu nám David některé z nich lehce připomene. Tak nezapomeňte poslouchat Signál Rádio už dnes krátce popolední.
1: Ráno

Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Dnes máme 13. října, svátek mají Renáty, ale dříve se v církevním kalendáři připomínal Bivoj. A tak pranostika říká, na svatého Bivoje mlha plete závoje. No a s mlhou se dneska skutečně na mnoha místech setkáváme. Od toho se také odvíjejí teploty, proto měříme nejčastěji od minus 3 až do plus 5 stupňů. Ale studené ráno vystřídá slunečný den, bude většinou jasno nebo skoro jasno, k večeru se pak začne zatahovat a začnou se vyskytovat i nějaké přehánky. Maxima dnes vystoupí na příjemných 12 až 16 stupňů, ale tam, kde se udrží mlhy déle, bude pouze kolem 9. Hory dnes nabídnou teploty kolem 6 stupňů Celsia. Také i přes chladné počasí vám přeju krásné úterý a zahřát nás teď přichází zpěvačka CC Catch. Je to nový.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Česko bude mít na letošním ročníku legendárního transatlantického závodu solových jachtařů jediného zástupce. Závod nazvaný Ruderum je skutečně extrémní a důležité bude poprat se s nejnáročnější úvodní fází v Lamaňském průlivu. 46-letý dobrodruh Milan Koláček se chystá do závodu vrhnout s velkými ambicemi.
1: Posledně mám ambici dojet mezi prvníma deseti. To je něco, co by mě jako absolutně uspokojilo. A pokud by se zadařilo a měl jsem i trochu štěstí, tak si myslím, že můžu pomýšlet i výš. Ale je to pořád mechanický sport, technický sport a po cestě nás může potkat tolik věcí, že vlastně nic se nedá moc úplně tak naplánovat.
0: Samotný závod odstartuje ve Francii 1. listopadu a námořníci se budou plavit přes Atlantik do cílové stanice na ostrově Guadeloupe v Karibiku. Čeká je 3 500 námořních mil a náročný boj s větrem, vlnami, ale také se samotou. Letos se ho zúčastní 118 dobrodruhů z 11 zemí světa.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Jenom minuty nás dělí od 8 hodiny a tak už za vámi spěchám s pravidelnou dobrou zprávou. Ta dnešní bude o jednom pokladu, který můžeme výjimečně na pár dní vidět.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Dnes se vydáme do Znojma, právě tady totiž bude ode dneška po dlouhých 30 letech znovu vystavený jeden z největších historických pokladů města. Jde o více než 500 let starou knihu městských práv. Tento kodex obsahuje přes 400 pergamenových listů a jeho desky jsou pokryté červeným sametem a zdobeným stříbrným kováním. Uvnitř jsou mimo jiné malby, včetně nejstaršího vyobrazení samotného Znojma. Tento vzácný rukopis je kvůli své obrovské hodnotě uložený v archivu a nyní ho budeme moci pár dní výjimečně obdivovat. K vidění bude ode dneška do 24. října v Domě umění Znojmo. Využijte toho, může to být jediná šance během vašeho života tuhle knihu vidět. Navíc se dozvíte, jak se před 500 lety ve městě žilo a podle jakých pravidel fungovalo.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: 4 minuty před 8 hodinou na Signarádiu skupina OMD a jejich Universal. Lucka je se mnou ve studiu, opět tě tady vítám.
1: Hezké ráno, musím si tě dát na hlas, měla jsem tě stlumeného, abych tě dobře slyšela.
0: To je dobře, že mě chceš slyšet. Doufám, že nás dobře slyší i naši posluchači. Mimochodem, už jsi měla svoji ranní kávu, já ano?
1: Jo, dala jsem si asi před hodinou.
0: No, nové vylepšené výzkumy totiž zjistily, že každodenní pití kávy po ránu je spojené s delším životem a odolnějším kardiovaskulárním systémem. Což jsou velmi dobré zprávy, řekl bych.
1: Toť otázka, třeba doktoři, které teď jako velmi často obíhám, se mě ptají, kolik káv máte denně? No, jestli máte tak 2-3, tak už je to dost. Měla byste tak 1, to je max, jo.
0: Nečetli
1: tak.
0: Ještě teda ten nový výzkum, takže...
1: Tak jim ho pošlem, vy.
0: Takhle já bych řekl, že prostě pít kafe každý den je jeden vlastně z takových těch nejpříjemnějších návyků, který ještě může mít i příznivý vliv na naše zdraví. Co víc si můžeme přát?
1: Já jsem se zamyslela, říkala jsem si, jestli to pošleš do všech zdravotnických zařízení po celé republice, tak to si dáš, to máš vystaráno tak na týden.
0: Ne, ať si to doktoři najdou jako já.
1: Dobře, ať si to najdou. No tak po komunálních volbách mají obce další povinnosti, co všechno musí udělat, zařídit, nahlásit. Vyjmenujeme to. No a Panamu zasáhlo další silné zemětřesení.
0: Poslouchejte nás dál, pak opět 80. Phil Collins, Gloria Gaynor a nebo Samantha Fox.
2: Signál Radio doprava.
0: Praha jižní spojka, nehoda vás drží ve směru na Barrandovský most, kde je opravdu dlouhá kolona na více než 30 minut. Porouchané auto vás drží v Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Břevnov. Také se zdržíte na silnici 180 u Dobřan na Plzeňsku a bouralo se i na silnici 38 ve Znojmě. Tady u nehody osobního auta zasahují i záchranáři. Jezděte opatrně, Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát se bude mluvit o knize, kterou mnozí četli. Lovci mamutů je historický román a nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé v roce 1918. Příběh je zasazen do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel a vydal trilogii s názvem Země mamutů. Hostem Luboše Dvořáka bude její autor Pavel Radosta. Nenechte si ujít zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V kalendáři je Renáta a Koloman, je úterý 13. října a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Poslanci by měli během dnešní schůze projednat v úvodním kole zavedení mimořádné daně pro rafinérie, která by se měla týkat letošního i příštího roku. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Letos by daň mohla podle odhadů kabinetu přinést do státního rozpočtu 5,5 až 9 miliard korun. Po komunálních volbách mají obce další povinnosti. Do 8 dnů musí na Českou správu sociálního zabezpečení odhlásit dosavadní zastupitele a přihlásit nově zvolené. Uvolněné zastupitele je třeba přihlásit do 17. října. U neuvolněných záleží na tom, zda jim byla přiznána odměna. Rozhodující je vznik nároku na odměnu, nikoli její skutečné vyplacení. Panamu zasáhlo další silné zemětřesení. Otřesy o síle 6 stupňů přišly jen několik dní po předchozím zemětřesení o síle 7,7 stupně, po kterém následovalo více než 200 dalších otřesů. Při předchozím zemětřesení se zranily zhruba 30 lidí. Bilance nejnovějších otřesů zatím není známá.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město vyjde vstříc turistům, kteří si pořizují fotografie u tančícího domu. Travnatá plocha, která slouží jako místo pro focení a která je díky tomu udupaná a poničená, projde proměnou. Magistrát ji zmenší a uvolněné místo vydláždí. Úprava bude součástí celkové revitalizace prostoru, která započne příští rok, a na jejímž konci bude i obnovená kašna. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisty Slávie čeká druhé vystoupení v letošní lize mistrů v dalekém Azerbajdžánu. Detaily přidává sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Soupeř Slávie Sabah Baku je v lize mistrů nováčkem. Do hlavní fáze prošel přes 4 předkola a má nejhorší klubový koeficient ze všech 36 účastníků ligové fáze. V premiéře na Old Trafford podlehl Manchester United 0-4 a právě proti sešívaným cítí šanci. Slávia úvodní zápas také prohrála. Doma s Racingem Lán 2-3. Dnešní duel v Azerbajdžánu má výkop v 18 hodin a 45 minut.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později se místy vyskytne i déšť. Teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu v rytmu 80. s Jirkou Svobodou.
0: Signál Rádio.
4: Dnešní ráno na Signál Rádiu překročilo 8 hodinu a s vámi je dál ve studiu Jirka Svoboda. Za chvíli se budeme věnovat ženskému hokeji. Zjistíme, s jakými ambicemi chce příští rok zabodovat reprezentace na mistrovství světa do 18 let. No a taky byste si měli připravit telefony s číslem 910 260 910. Před 8:30 budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne o dva dárky. Mám tady pro vás roční předplatné na Prima Plus a naše slušivé rádiové tričko. Tak si to nenechte ujít, já vám přeju dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Už začátkem příštího roku se v Ostravě uskuteční mistrovství světa v hokeji žen do 18 let. České hokejistky by chtěly navázat na 3 medailové úspěchy z minulých let. Více dodá trenér Dušan Andrašovský.
1: 4., 5. rok máme ty nejvyšší ambice. Samozřejmě bychom chtěli jít dál než na bronzovou medaili, ale musíme být realisti, protože Kanada a Amerika zatím jsou trošku jinde a pro nás je cíl být nejlepší, minimálně nejlepší v Evropě. A tak jak se nám to povedlo už jednou, že jsme porazili Kanadu, tak budeme na to chtít navázat i v tomhle mistrovství světa. Věřím, že můžeme překvapit, i když budeme mít velmi mladý tým a nebude to úplně jednoduchý, ale věřím, že dostaneme dost času na to, aby jsme se s holkama připravili a udělali nejlepší výsledek, jaký můžeme.
0: Českým hokejistkám se velmi dařilo na seniorském šampionátu v roce 2025 v Českých Budějovicích. Jestli se dobře povede i reprezentaci do 18 let, zjistíme od 8. do 16. ledna příštího roku. Fandit budeme moci v ostravské aréně.
2: Signál rádio.

Klasik na rádu nám dospíval Čestný Hawks, studené ráno dnes vystřídá nadprůměrně teplý den pro toto období, přesto nedosáhneme na teplotní rekord z roku 2023, kdy v pražském Klementínu naměřili 25,5 stupně. Až se nám rozpustí ranní mlhy, tak bude dnes většinou jasno nebo skoro jasno, ale k večeru se pak začne obloha zatahovat a mohou se vyskytnout i nějaké přehánky. Maxima dnes vystoupí na příjemných 12 až 16 stupňů, ale tam, kde se udrží mlhy, bude pouze kolem 9. Na horách naměříme asi 6 stupňů nad nulou. Zítřek pak už bude více oblačný, ale teploty ještě v dalších dnech porostou, takže říjen ještě nabízí velmi příjemné dny. Ráno.

0: Dobré ráno se Signál Rádiem, před 8:30 nám ještě zaspívá Václav Neckář nebo Diana Ross, ale taky nás za chvíli čeká soutěž o předplatné na Prima Plus a naše rádiové tričko. Tak si nachystejte telefony s číslem 910 260 910. Teď si ještě poslechněte, co zajímavého se dnes píše na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Prioritou v boji se suchem má být podle ministra zemědělství Šebestiána zadržování vody v krajině, zajišťování vodních zdrojů nebo investice do čistíren odpadních vod. Resort zároveň vyhradil 500 000 pro obce, které jsou v Česku nejvíce ohrožené suchem. Studenti střední kovářské školy v obci Oselka na Plzeňsku vyrobili 450 medailí pro zimní olympiádu dětí a mládeže 2027. Jsou ručně kované z nerezové oceli, mají tvar kraje a k medailím vyrobili také krabičky z bukového dřeva a další doplňky. Olympiáda dětí a mládeže se bude konat v Plzeňském kraji koncem ledna příštího roku. Kdo touží, aby mu do Vánoc vykvetl vonavý hyacint, měl by nejpozději dnes zasadit cibulky. Důležité je mít cibulky, které mají na obalu nápis předchlazené. Takto připravené zvládnou totiž vykvést za 8 až 10 týdnů. Běžné cibulce to jinak trvá až 15 týdnů. A střelec Jiří Přívratský vyhrál střelbu ze vzduchovky na světovém poháru v Káhiře. Dočkal se tak letošního prvního triumfu. Do finále postoupil ze 7. místa.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Je 8 hodin 22 minut, na Signál rádiu nám právě dospíval Václav Neckář. Už začněte vytáčet číslo 910 260 910 do našeho studia.
1: Ano nebo ne? Na Signál rádiu.
0: V naší kvízové hře Ano nebo ne pro vás mám hned dva dárky, a to roční předplatné na streamovací službu Prima Plus a přidáme k tomu i naše slušivé rádiové tričko. To znamená dva krásné dárky za jedno jediné správné slovo. A někdo už je na telefonu, tady Jirka, dobré ráno.
2: Hezky, dobré ráno, tady Petra.
0: Petro, já vás zdravím, jak se vám spalo dneska?
2: Jo, dobře. Vyspinkaná
0: do růžová?
2: No, jo.
0: Tak jo, a chcete těžkou nebo lehkou otázku?
2: Lehkou.
0: Tak jo, já myslím, že tohle byste mohla vědět. Petro, ptám se, je Česká republika rozdělená na 14 krajů, ano nebo ne?
2: Ano. Jo.
0: Vy jste to vystřelila ze sebe, ano. Kraje byly vytvořeny v roce 2000. Česká republika je rozdělená na 14 těchto samosprávných celků. No a vy vyhráváte teda roční předplatné na Prima Plus, k tomu naše slušivé rádiové tričko. Jste, Petro, spíš taková filmová nebo spíš seriálová?
2: Filmová. Mám ráda hlavně podle skutečné události.
0: Jo, tak já myslím, že na Prima Plusy tam toho najdete poměrně dost. A jestli máte manžel nebo přítele, který rád sleduje hokej, tak tam teďko je i k vidění některé zápasy NHL. Můžete to sledovat spolu. Tak jo, moc vám gratuluju, užijte si to a ještě nezavěšujte. Naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou a děkuji.
0: Tak předplatné na Prima Plus a naše krásné rádové tričko jsme rozdali, ale nebojte, další budu rozdávat zase zítra touto dobou, tak si tu šanci nenechte ujít. A koukněte se i na detaily na náš web signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál rádiu.

0: Necelé 3 minuty před 8:30 na Signál Rádio zpěvačka Diana Rossa Chain Reaction, za chvíli to budou Depešáci, zpěvačka Cher anebo Sara Gozabenz.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha jižní spojka, nehoda vás drží ve směru na Barrandovský most, kolona je na více než 30 minut, nehodu hlásí Úvaly na Praze východ na silnici 101, potom Brno, ulice Drobného u parku Lužánky, tady kolem nehody projedete s velkou opatrností a záchranka zasahuje u nehody na silnici 201 u Mladotic na Plzeňsku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám. A odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio a teď zdravím mimo jiné také všechny řidiče, kteří nás poslouchají. Majitelé elektroaut v Brně se mají na co těšit. Na Červeném mlýně v Králově Poli totiž vzniká nový dobíjecí hub. Zdejší teplárna tu vybudovala celkem 11 rychlodobíjecích stanic a více k tomu prozradí vedoucí elektromobility tepláren Brno Petr Beneš.
1: Tento rychlodobíjecí hub na provozovně Červený mlýn je unikátní v tom, že zde řidiči najdou 9 rychlodobíjecích stanic o výkonu 150 kW a 2 rychlodobíjecí stanice o výkonu 350 kW, což vlastně v součtovém výkonu více než 2 MW činí prosto unikátní lokalitu. A dohromady v současné době zde může nabíjet 22 elektromobilů.
0: Nové brněnské dobíjecí stanice na Králově Poli budou využívat stejnoměrný proud a poprvé tam budou moci zajít majitelé elektroaut dobíjet svá auta už letos v prosinci.
2: Ráno na Signál Rádio.

0: Jste naladní na vlnách Signál Rádia. Dnes ráno je chladno, ale přes den nás čeká jasná nebo skoro jasná obloha. K večeru se pak začne zatahovat, mohou se vyskytnout nějaké přehánky a maxima dnes vystoupí na 12 až 16 stupňů, ale tam, kde se udrží mlhy déle, bude jenom kolem 9. Ve středu nás potom čeká oblačná obloha, místy s přehánkami, které budou odpoledne ustávat a obloha se bude od západu postupně protrhávat. Zítra naměříme 12 až 17 stupňů a velmi příjemný bude také čtvrtek. Čekají nás sice chladná rána i s přízemními mrazíky, ale ve čtvrtek bude slunečno a naměříme 14 až 18 stupňů a velmi podobné počasí nás čeká taky v pátek. Tak si užijte příjemné říjnové dny se Signál Rádiem a tohle už je zpěvačka Cher.
1: Signál Rádio.

0: Zpěvačka Cher v ranní vysílání Signál Rádia, za chvíli Sarah Koza Band a nebo Dusty Springfield, ale ještě vás vezmeme do Technického muzea v Praze. Na výstavu měřičů času nás zavede kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje dnešní pražská pozvánka je na výstavu s názvem Sága rodu Heinzů, kterou Pražské národní technické muzeum připravilo při příležitosti 190. výročí vzniku nejstarší české hodinářské firmy. Ta v první polovině 20. století patřila k nejvýznamnějším podnikům československého hodinářského průmyslu. Tento slibný vývoj ale násilně přerušil komunistický převrat, po kterém byl podnik zestátněn a po roce 1989 se potomkům zakladatelů podařilo navázat na rodinnou tradici, obnovit firmu a pokračovat v odkazu svých předků. Výstava prezentuje vývoj výrobního a prodejního sortimentu této firmy, který pokrýval osobní časomíry, věžní hodiny, moderní průmyslové časoměrné systémy a také péči o staroměstský orloj. Výstava startuje zítra a k vidění bude v Pražském národním technickém muzeu až do 28. března příštího roku. Tak se přijďte podívat. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem a míříme za velmi šikovnýma rukama. Studenti oboru kamnářství z Horní Břízy na Plzeňsku se pustili do zajímavého projektu. Začali tam stavět středně velkou chlebovou pec. Stavba pece probíhá pod dohledem zkušených kamnářů a dalších řemeslníků. Podle kamnáře Ondřeje Brichty je cílem této akce podpořit zájem o řemesla.
1: Chceme ukázat vlastně těm lidem, že to řemeslo je hezký. Chceme ukázat, že ty učňové jsou kluci šikovní a že si i v dnešní době prostě dovedou vydělat pěkný peníze a aby ty děti věděli, že prostě existují, protože řemeslníků je hrozně málo, kamnářů je taky málo, práce je relativně dost a ještě ta ekologická a ekonomická linka, protože vlastně v dnešní době energetické krize, tak to dřevo je pořád nejlevnější palivo. Jsme v něm, co se týče České republiky, soběstační a fungujeme, i když nám vypnou elektriku.
0: Hotová pec by se měla veřejnosti ukázat už tento pátek, kdy se v ní studenti pokusí upéct první chleba. Během dne kamnářů zároveň zájemcům ukáží práci s hlínou, kachlemi a další kamnářské techniky.

0: La, la, la,
1: Ajajaj, Jiřík bude zpívat.
0: No tak podívej, šťastně jsme se dostali do závěru dnešního rána, 3 minuty před 9 hodinou, ty jsi taky dorazil na zprávy, tak mám radost, no.
1: Jo, takhle, a nechceš pokračovat teda?
0: Jak pokračovat, jako zpívat? Mm-hmm. No to v žádném případě, to ne.
1: To je škoda.
0: Zase jako nechci, aby jsme přišli o naše posluchače. Přece bychom jim neskazili
1: den. A že na to čekáte, že jo?
0: Přece bychom jim neskazili den. Pojď nám radši říct, co budeš mít ve zprávách.
1: Já musím pojďám zaspívat zprávy. No. Tak poslanci by měli na dnešní schůzi projednat návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinérie. Kolik miliard to může přinést do státního rozpočtu, prozradíme. No a taky povíme, jak bude o víkendu.
0: Poslouchejte nás dál, pak už taky YouTube, New Order nebo Aháči, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Záchranné složky zasahují u převráceného osobního auta na silnici 331 u obce Tišice na Mělnicku. Auto s přívěsným vozíkem havarovalo v zúžení na dálnici D8 na 37. kilometru ve směru na Prahu a pozor taky na nehodu osobáku a dodávky na dálnici D1 na 15. kilometru ve směru na Prahu. Tady se tvoří pomalu jedoucí kolona. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Začátek odpoledne má na Signál Rádio na starosti Lukáš Frélich.
3: Rozdává dobrou náladu, má pro vás zajímavosti nebo připomínku různých výročí. A nechybí ani ta nejlepší hudba 80. let.
2: Užijte si odpoledne s Lukášem Frélichem každý všední den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V úterý 13. října pěkné dopoledne přeje Lucie Sinková. Poslanci by měli dnes na schůzi v prvním čtení projednat návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinérie. Platit by měla letos a příští rok. Vláda její zavedení odůvodňuje zvýšení marží rafinérií v souvislosti s vývojem na světovém trhu s ropou. Podle odhadů kabinetu by daň mohla letos přinést do státního rozpočtu 5,5 až 9 miliard korun. Zástupci pražských STAN a koalice Spolu se sejdou s uskupeními Praha Sobě a Piráti. Debatovat chtějí o možné podobě koalice v zastupitelstvu. Všechna uskupení vyloučila spolupráci s ANO. Slunečné podzimní počasí v Česku o víkendu vystřídá ochlazení. Teploty mají klesnout z téměř 18 stupňů na zhruba 9, maximálně 13. Přibude oblačnosti a místy zaprší. Na horách může i sněžit. Nejistá zůstává přesná podoba víkendové předpovědi. Na dálnici D6 budou mít řidiči k dispozici další 2 kilometry nové dálnice mezi Petrohradem a Lubencem. Úsek se otevírá právě dnes. Oficiální otevření ředitelství silnic a dálnic plánuje na zítřek. Na dokončení celého 10 kilometrů dlouhého úseku se dál pracuje. Hotový má být v roce 2028. Drony zasáhly dvě lodě u bulharského pobřeží Černého moře. Informuje o tom premiér země s tím, že jedno z plavidel se potopilo. Dodejme, že k podobnému incidentu došlo minulé úterý.
0: Co se děje v regionu?
2: Stát nakonec pozemky v pražské Chuchli neprodá. Ministerstvo zemědělství se s firmou miliardáře Radovana Vítka dohodlo na dlouhodobé nájemní smlouvě. Stávající smlouva na pozemky v areálu Chuchle Arena Praha platí do konce letošního roku a obě strany se chtějí vyhnout situaci, která nastala v loňském roce. Tehdy závodiště začalo rozesílat výpovědi nájemcům. Letos tato situace nenastane. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejisté Liberce zítra hrají o postup Lize mistrů. Detaily má sporták Petr Plintovič.
3: Hokejisté Liberce budou v závěrečném šestém kole základní části Ligy mistrů bojovat ve středu od 19:45 v Davosu o postup do play-off. Pokusí se tak následovat týmy Plzně a Pardubic, které si účast ve vyřazovacích bojích zajistili s předstihem. Dynamo dnes od 18 hodin přivítá švédské Vechje. Indiáni nastoupí ve středu od 17:30 na ledě finské Saipy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní noc byla zatím nejmrazivější, ale odpoledne nám to vynahradí. Naměříme 12 až 16 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno, ještě teď dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, ale odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti. Později se večer v Čechách místy objeví déšť. Na Signál Rádio 80 a Jirka.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Vysílání Signál Rádia překročilo 9. hodinu. Právě nám začíná dopolední část našeho programu, ve které si mimo jiné připomeneme jeden hit, který jste možná měli kdysi nahraný na magnetofonové pásce. Určitě si na něj počkejte. No a také tato hodina bude plná vaší oblíbené hudby, která vás vrací do mládí. Jsem Jirka Svoboda a všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste naladění na vlnách Signál rádia. Magnetofonová páska už je připravená nás přenést do doby, kdy se na diskotékách začala prosazovat elektronická hudba.
1: Magneťák Signál rádia.
0: První polovina 80. let přinesla nový zvuk tanečních rytmů a taneční parkety začala ovládat elektronická hudba. A právě do téhle atmosféry nás dnes vrátí britští New Order s hitem Blue Monday z roku 1983. Stal se z toho jeden z nejvlivnějších tanečních hitů 80. let a také nejprodávanější 12-palcový single v historii. Zajímavý byl také obal toho singlu. Vypadal totiž trochu jako počítačová disketa a barevné proužky na něm ukrývaly informace o nahrávce. Jenomže tenhle originální design byl tak drahý, že vydavatelství na prodeji desky údajně prodělávalo. No ale nám to nebrání v tom, abychom si tuhle nahrávku pustili. Tady jsou na Signál rádiu New Order a Blue Monday.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb

0: Posloucháte Signál Rádio. Už na středu chystáme do vysílání další zajímavý rozhovor. Tentokrát se bude mluvit o knize, kterou jste možná četli. Lovci mamutů, to je historický román a nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé už v roce 1918. Jeho příběh je zasazen do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel a vydal trilogii s názvem Země mamutů. Hostem kolegy Luboše Dvořáka bude její autor Pavel Radosta. Tak si nenechte ujít zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Dopoledne na Signarádu teď patřil zpěvačce Cyndi Lauper, za chvíli už zaspívají Boniem nebo Michael Jackson, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nás dnes vezme za dálničními ikonami.
1: Zbudovanými dálnicemi v 70. a 80. letech minulého století rostla i odpočívadla, čerpací stanice a s nimi tehdy módní motoresty. Dostalo se jim významným pojmenováním. Byly odrazem luxusu i biznisu vexláků a tehdejší mafie. Na D10 jsou dvě ikony. Ve směru na Prahu jsou to čtyři kameny a v opačném směru na Turnov u Bakova nad Jizerou letadlo. Motorest, kde se točil film Vrchní prchni, už nestojí a ustoupil projektu Slovenské koliby. A tak, když lehla popelem, zůstala po ní jen parcela. Letadlo, opředené příhodou u Kubáncích, kterým odtud měl letět spoj do Havany, letos slaví 40 let. Vyřazený Iljušin sloužil jako restaurace jednoty Mnichovo hradiště od září roku 1986. Pak přežil privatizaci, uzávěru, vandalismus i oheň. Před 20 lety byl znovu otevřen a před 6 lety novým majitelem restaurován na zážitkový areál pro rodiny s dětmi. Dokonce přidal pomocnou ruku i stát, když nechal přebudovat nebezpečný odbočovací a připojovací pruh. Pohodovou jízdu přeje Luboš Dvořák.

0: 4 minuty před 10 hodinou nám na Signál Rádiu zpíval Michael Jackson. Máme připravené další zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. Inexis, Erasure a nebo Lionel Richie.
1: Signál Rádio doprava.
0: Praha, Kbelská ulice, tady vás drží nehoda kamionu ve směru z proseku k dálnici D8. V Praze na Spořilovské nehoda blokuje jeden pruh ve směru od Chodova na Spořilov a zdržíte se v koloně na dálnici D7. Tady na 30. kilometru ve směru na Chomutov skončilo osobní auto ve svodidlech. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Signál Rádio.
2: Signál

0: Rádio zprávy.
1: Pěkné úterní dopoledne, vítejte u dalších zpráv s Lucí Sinkovou. Motoristé sobě navrhují, aby ředitelé základních škol mohli odmítnout vzdělávání dětí, kterým školské poradny doporučí čtvrtý nebo pátý stupeň podpůrných opatření. Vyplývá to z jejich podmínek k návrhu ministerstva školství na revizi inkluze. Tato opatření se týkají širokého spektra dětí s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, případně jejich kombinací. Policie obvinila 33-letého strojvedoucího, který podle vyšetřovatelů loni v listopadu způsobil srážku vlaku u Zlivy na Českobudějovicku. Stíhanému hrozí kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti až 8leté vězení. Připomeňme, že při nehodě se zranilo 47 lidí. Hurikán Simon přinesl do západního Mexika silný vítr a déšť. V celé zemi si bouře a povodně vyžádali 5 obětí. Další lidé se pohřešují. Záchranáři s vrtulníky zachránili 32 lidí, včetně 22 cizinců. Dodejme, že Simon by měl zůstat hurikánem až do poloviny týdne.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské centrum obnovitelné energie zrychluje tempo rozvoje obnovitelných zdrojů na budovách ve vlastnictví hlavního města. Jen v letošním roce buduje nové fotovoltaické elektrárny v areálu Kundratka, dále na budově mateřské školy Drahanská nebo na základní umělecké škole Klapkova. Letos instalované zdroje budou mít přes 1,3 MW. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Basketbalistky USK Praha chtějí v evropské lize postoupit do závěrečného turnaje Final Six v Zaragoze. V minulém ročníku české mistryně obhajovaly triumf a vypadly v sérii o postup do nejlepší šestice spořádající Zaragozou. V nové sezóně mají i po velké obměně kádru opět za cíl proniknout mezi špičku soutěže. Trenér Martin Bašta k tomu říká.
3: Upřímně a popravdě to skládání toho týmu na tu novou sezónu bylo hodně komplikovaný, ale i přes tohle to všechno věřím, že ten tým se nám podařilo nakonec sestavit velmi konkurenceschopný.
0: Signál Rádio počasí.
1: Dnešní noc byla zatím nejmrazivější, ale odpoledne nám to vynahradí. Naměříme 12 až 16 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno, ještě teď dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, ale odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti. Později se večer v Čechách místy objeví déšť. Na Signál Rádio 80 a Jirka.
0: Signál Rádio.
4: Krátce po 10. hodině posloucháte dopolední vysílání Signál Rádia. Víte, že dnes je tomu přesně 10 let, co zpěvák Bob Dylan získal Nobelovu cenu za literaturu. Bylo to za jeho básnickou tvorbu. My se ale do hudební historie dnešního data za chvíli ponoříme o něco více a připomeneme vám i další události, takže dál držte signál. Hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Úterní dopoledne vám zpříjemňuje poslech Signál rádia. Pojďme si teď trošku rozšířit vědomosti. Kolega Lukáš Bláha nás provede hudební historií data 13. října.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Právě dnes 85 svíček z dortu sfoukne levák, hrající ovšem na kytaru pravačkou. Řeči o Paulu Simonovi, který v 60. letech minulého století dobil svět ve dvojici s Garfunklem vokálními harmoniemi a básnickými texty. Kultivovanému muzikantství zůstal Paul Simon věrný dodnes a ani koncertování se v tomto věku nevzdal.

13. V datu byla roku 1990 šťastně nešťastná pro George Michaela. Britský zpěvák s kyperskými kořeny vyšplhal sólově po šesté a ležel naposledy na nejvyšší šprušli žebříčku singlů USA. Tklivá balada Praying for Time byla tím závěrečným zářezem, i přesto, že jí vydavatelství požadovalo pro rádia zkrátit, což ex-polovina Dua Wham zarytě odmítala.

13. října před 10 lety se pak zapsal nejen do hudební historie Bob Dylan. Jako první skladatel získal Nobelovu cenu za literaturu. Zatímco rozhodnutí rozšířit toto ocenění na skladatele bylo některými odborníky považováno za radikální, členové Švédské akademie si stáli za svým. Rozhodli se oslavit Dylana za to, že vytvořil nové poetické výrazy v rámci velké americké písňové tradice.

0: Posloucháte úterní vysílání Signál rádia. Už dnes se můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát se bude mluvit o jeho zbrusunové knize. Jmenuje se Moje tajemství Prahy a vznikla také díky našemu pořadu, kde řada příběhů a legend zazněla úplně poprvé. Pro Davida je tato kniha o něco osobnější než jeho knihy předchozí. Dočteme se třeba o pražském ledňáčkovi, o staré poště v Běchovicích, nechybí ani příběhy o bezhlavých rytířích a nebo o nejvykřičenější krčmě v celé Praze. Celkem jde o 30 nových příběhů a v tomto vydání našeho pořadu nám David některé z nich lehce připomene. Tak nezapomeňte poslouchat Signál rádio už dnes krátce popolední.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80kovém retro designu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: Tomu se říká velikánská pohoda. Gazebo, I like Chopin v 10:39. Se mnou vše ve studiu Lukáš Ferelich. Vítám tě tady, Luky.
1: Krásné dopoledne.
0: Dneska máme 13., ale není to pátek, naštěstí jenom úterý, takže by se nemělo dít nic dramatického. Já jsem si zrovna dneska uvědomil jednu důležitou věc. Když jsem byl nedávno na dovolené, tak jsem tam na pár dní úplně vypnul mobilní telefon. Žádné správny, žádné scrollování po sociálních sítích, žádné telefonáty, prostě nic. A zjistil jsem, že se cítím hrozně dobře. A teď jsem také zjistil, že lidi, kteří jsou unavení z toho digitálního světa, se odpojují čím dál tím více a že těch lidí přibývá. Už jsi to zkusil taky?
1: Měl jsem to úplně stejně. Dokonce, když jsem se vracel z dovolené, tak jsem tak jako z nechutí sahal po tom mobilním telefonu, ale znáš to, jo, přistaneš v noci letadlem, potřebuješ taxi a tak dále.
0: Je to jasné.
1: Takže jako ten pocit, kdy vlastně se jako vracíš jednak do reality, jednak do digitálního světa, přiznám se, nebylo mi to vůbec příjemný a je pravda, že spousta mých přátel třeba se vrací k obyčejnému tlačítkovému telefonu, aby je právě nelákal ten internet v mobilu a tak, aby si prostě museli zavolat, maximálně napsat SMSku a tím to končí.
0: Na tlačítkáči prostě už nenaskakují ty notifikace ze všech možných stránek a podobně. No, vyzkoušejte to, přátelé. Někdy to možná i každému prospěje. Každopádně, jediné, co byste si na telefonu měli nechat zapnuté, je apka Signál Rádia, abyste mohli kdekoliv na světě poslouchat nejlepší osmdesátky. S vámi už bude Lukáš, Jirka se loučí, zítra v 6 ráno. Ahoj. Dávám

0: Annie Lennox, chviličku před 11. hodinou, krásné úterní dopoledne, s vámi Signál Radio. Za moment Madonna, kapela R.E.M. nebo třeba Rod Stewart, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Bouralo se na Praze 3, křižovatka ulici na Balkáně a spojovací, tady je nehoda náklaďáku s osobákem, v místě se zdržíte asi na 10 minut. Další komplikace vás čeká na Praze 6, Bělohorská ulice konečné tramvaje před křižovatkou s Ankarskou ve směru z centra. Tady je nehoda autobusu a náklaďáku, vytváří se krátká kolona. Počítejte s drobným zdržením a jeďte opatrně.
1: Signál.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkné úterý přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo 3 nové větve mimo úrovňové křižovatky u Medlešic na Chrudimsku. Díky nim lze ve všech směrech najet či sjet z obchvatu Chrudimi na původní silnici na Pardubice i křižující silnici 3/340/32 ve směru na Vestec. Nové napojení zlepší plynulost a bezpečnost dopravy mezi Pardubicemi, Chrudimí i okolními obcemi. Krajský soud v Ústí nad Labem dnes začne projednávat případ vraždy Batolete na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku. Z činu je obžalovaný 26-letý otec, který podle obžaloby svého syna surově napadl. Chlapec utrpěl těžká zranění a následující den v nemocnici zemřel. Podle toxikologického rozboru byl muž v době činu pod vlivem alkoholu i drog. Teď mu hrozí až 20 let vězení. Slunečné počasí vystřídá ochlazení a místy i déšť. O víkendu se mohou teploty v Česku postupně snížit na 9 až 13 stupňů Celsia. Na horách se očekává i sněžení. V nižších polohách by mělo jít převážně o déšť. Do konce pracovního týdne přitom ještě bude převládat slunečné počasí. A v pátek mohou teploty dokonce vystoupat až k 18 stupňům.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské centrum obnovitelné energie zrychluje tempo rozvoje obnovitelných zdrojů na budovách ve vlastní hlavního města. Jen v letošním roce buduje nové fotovoltaické elektrárny v areálu Kundratka, dále na budově mateřské školy Drahanská nebo na základní umělecké škole Klapkova. Letos instalované zdroje budou mít přes 1,3 MWp. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Trenér fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský přirovnal azerbajdžánského mistra Sabah postavením a stylem hry k Barceloně. Principy jsou podle něj hodně podobné, citoval klubový web kouče z tiskové konference před dnešním zápasem druhého kola základní fáze Ligy mistrů. Pražané se vydali na dlouhou cestu do Baku už v neděli a soupeře mají prý nastudovaného. Trpišovský dále řekl.
3: To tým, který prostě má rád postupný útok, zjednodušeně, v momentě, kdy je hodně pod pressingem, tak se umí opřít i o ty rychlý křídla. Určitě to tým, který jako všechny tyhle týmy, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je jasný až polojasný, postupně ale začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později večer se v západní polovině Čech objeví i déšť. Teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Na signálu 80 s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio.
4: 11 hodin a 3 minuty, dobré dopoledne přes Signál Rádio. Za moment budeme mířit do Jihlavy, konkrétně na festival, který se tu chystá, a teď se o začátek první společné hodiny postarají Modern Talking. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kapela Ariem teď zpříjemnila dopoledne. Milovníci dokumentů už brzy zamíří na Vysočinu na 30. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2026. Letos nabídne řadu novinek z domova i ze světa. Navíc zde bude k vidění střihový film, který návštěvníkům ukáže, jak se za 30 let změnilo přemýšlení o dokumentárním filmu. Více prozradí režisérka snímku Andrea Slováková.
1: My jsme se zaměřili na filmy, které měly velmi konkrétní dopady do té sociální reality. To znamená, že motivovali ke konkrétním činům, změnám, například k přijetí legislativy, k přijetí nějakých regulatorních opatření, anebo ty filmy natolik mobilizovali lidi, o nichž byli, že tito lidé získali silnější hlas v tom, za co bojovali.
0: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2026 se bude letos konat od 23. října do 1. listopadu.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a staráme se i o to, abyste se měli na co těšit třeba na zítřejší rozhovor. Tentokrát se bude mluvit o knize, kterou mnozí četli. Lovci mamutů je historický román a nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé v roce 1918. Příběh je zasaden do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel a vydal trilogii s názvem Země mamutů. Hostem Luboše Dvořáka bude její autor Pavel Radosta. Nenechte si ujít tohle zajímavé povídání u nás na Signál Rádiu. Ve středu, tedy zítra, chvilku po 10. hodině.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue

Víš, jak se mi líbíš, zpívá Pavel Vítek. Za chvíli zahrajete na Turner John Travolta nebo Sinéad O'Connor. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké dopoledne.

0: Mike Oldfield, za chviličku udeří pravé poledne a společnost vám dělá signál rádio. Za moment Elton John, Roxette nebo Bananarama, to nejlepší z 80. let. Teď už nebudou chybět aktuální zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 6, Ankarská ulice na křižovatce s Dusíkovou, tady je nehoda motocyklu a osobního vozidla. Na místě se můžete nárazově zdržet. Další komplikace vás čeká potom na Praze 2 u Tančícího domu Jiráskovo náměstí, tady je nehoda dvou osobních vozidel. Blokují pravý jízdní pruh, vytváří se kolona, ideálně pokud můžete, jeďte jinudy a hlavně opatrně. Šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál rádia. Tentokrát se bude mluvit o knize, kterou mnozí četli. Lovci mamutů je historický román a nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé v roce 1918. Příběh je zasazen do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel a vydal trilogii s názvem Země mamutů. Hostem Luboše Dvořáka bude její autor Pavel Radosta. Nenechte si ujít zajímavý rozhovor u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký říjnový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Zemědělci, potravináři a lesníci mohou ode dneška žádat o dotace na rozvoj venkova. V rámci 8. kola společné zemědělské politiky Evropské unie je připraveno celkem 2,5 miliardy korun. Největší část, zhruba 1,3 miliardy, půjde na investice do zpracování zemědělských produktů. Žádosti lze podávat prostřednictvím portálu Farmáře. Stát opět nabízí v elektronické aukci barokní zámek Bezdružice na Tachovsku, s jehož prodejem loni a letos pětkrát neuspěl. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za něj tentokrát chce nejméně 45 milionů korun. Po ruských útocích zahynuli v Charkově 4 lidé. Ruské drony útočily i v jiných částech Ukrajiny. Poškodili například nákladní terminál v přístavním městě Mykolajiv. Naopak Ukrajina v noci cílila například na ruský Stavropolský kraj, kde trosky sestřeleného dronu poškodily průmyslovou zónu.
0: Co se děje v regionu?
1: V pražské Brněnské ulici se dnes dopoledne srazila dodávka nákladní a osobní automobil. Jednu osobu museli záchranáři převzít do péče poté, co ji z vozidla ještě před příjezdem hasičů vyprostili. Nehoda zablokovala dva jízdní pruhy. Místo ale zůstalo průjezdné se zvýšenou opatrností.
0: Sport.
1: Jakub Menčík vypadl na turnaj Masters v Šanghaji v osmifinále. 13. nasazený český tenista prohrál s francouzským rivalem 6-7 a 4-6. A dva týdny zbývají do mistrovství Evropy v curlingu. České reprezentantky se tak těší na velký sportovní zážitek a už brzy se dozvědí, na které soupeřky v turnaji narazí. Jak uvedla česká reprezentantka Baudyšová, šampionát bude pro tým významnou zkušeností.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude jasno až polojasno. Postupně začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později večer se v západní polovině Čech objeví déšť. Naměříme 12 až 16 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu stále v rytmu 80. A za mikrofonem Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio. Signál
2: Rádio. 12 hodin a 2 minuty, moje tajemství Prahy, to je nová kniha, která se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát a připraveni jsou Vizáž na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes vám povím o své nové knize, která vlastně vznikla i zásluhou Signál rádia. Mnohé příběhy, které na těchto vlnách vyprávím, se v ní ocitly. Jmenuje se Moje tajemství Prahy, což naznačuje, že je možná i trochu osobnější než knihy předchozí. Ale samozřejmě tajemstvími se jen hemží. Přečtete si, jak jsem na břehu Vltavy v Praze uviděl ledňáčka jen chvíli poté, co jsem navštívil hrobku našich králů ve svatovícké katedrále. Na tom by možná nic nebylo, kdyby na sarkofágu Václava IV. Nebyl právě tento krásný ptáček, který byl osobním znakem krále. Nahlédneme do krypty pod bazilikou svatého Jiří, kde je zřejmě jedna z vůbec nejzáhadnějších soch Prahy. Není to pěkná podívaná, protože socha zobrazuje tělo Brigity v pokročilém stádiu rozkladu. Lezou z ní hadi, žáby a mnohá další havěť. Povídám legendu, jak tato opravdu nezvyklá socha vznikla. Zavítáme taky do Běchovic, na starou poštu, kde byla první přepřehací poštovní stanice, kde se měnily koně, které uháněly z dopisy z Prahy do Vídně. Zavedu vás do několika kostelů, kde ve skleněných rakvích odpočívají kostlivci navlečení v těch nejpřipichovějších šatech. Povím vám i příběh o krásné dámě ve Stonii, je pohřbena na Malé Straně u Augustiniánů. Byla vůbec první ženou, které v českých zemích vyšly tiskem verše, třeba tyto, které napsala svému manželovi Janu Leovi z Eisenachu. Nežádám si bohatství, nízkostné paláce a síně, jen když si mým manželem a mír s námi kráčí. Ty sám si mou ozdobou i útěchou v této divé tůni. Bez tebe by pro mě život nebyl k žití, stačil. Prozradím vám i místa, kde zřejmě dodnes můžete potkat bezhlavé muže, jednoho rytíře, jednoho vojáka a kněze, který se zapomněl u karet, když měl dát poslední pomazání. Ten rytíř se prý dodnes divoce prohání u bývalé templářské komendy v Liliové ulici na divokém koni. V noci je slyšet klapot kopyt po pražských kočičích hlavách. A nakonec vás zavedu do nejvykřičenější pražské krčmy Bataljonu, kde se nalévala polévka nevalné chuti do důlků vydlabaných přímo do stolů a kde se scházeli podvodníci, pasáci, lehké děvky, kapsáři a podobná čelátka. Nad výčepem stál nápis Dneska za peníze, zítra za darmo, kterým se dávalo jasně najevo, že na sekeru se v Bataljonu nenalévá. Celkově v knize najdete 30 nových pražských tajemství. Budu rád, když si mou knihu Moje tajemství Prahy koupíte u mě na e-shopu Miluju Prahu. Rád vám do knížky napíšu věnování. Pro Signál rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: Kapela OMD, tady je Signál Rádio. Jeden z největších pokladů Znojma se po 30 letech vrací před zraky veřejnosti. Podrobnosti přidám za chvíli, do té doby hrajeme Bruce Springsteen, New Kids on the Block nebo Bonnie Tyler.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z

0: úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Ve Znojemském muzeu vystavují od dneška velký unikát. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Výjimečnou příležitost mají obdivovatelé historie ve Znojmě. Jeden z největších pokladů města se po 30 letech vrací před zraky veřejnosti. Kniha městských práv z let 1523 až 1525, více než 500 let starý monumentální kodex, bude vystavena v Domě umění od 13. do 24. října. Pak zase na dlouhou dobu zmizí v bezpečí archivu. Váží desítky kilogramů a patří k nejcennějším písemným památkám Znojma. Vzácná kniha městských práv bude k vidění v Domě umění na Masarykově náměstí. Na krátký čas se tak stane součástí muzejní výstavy Tváře města Znojma, která se koná k výročí 800 let povýšení Znojma na královské město. Autorem kodexu byl známý městský notář Štěpán Zvíškova. Písařskou práci a bohatou malířskou výzdobu vytvořil Wolfgang Frelich z Olomouce. Roku 1523 knihu spolu s městskými privilegií potvrdil český král Ludvík Jagellonský, čímž se její právní ustanovení stala skutečným znojemským právem. Luděk Savana Urbánek, Znojmo.

0: Mike and the Mechanics. To jsou ty nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Za moment se do našeho playlistu osmdesátkového vrátíme. Připravené Blondie, UB40 nebo třeba Duran Duran. Teď už nesmí chybět aktuální zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na dálnici D8 ve směru na Prahu 8 km. Tady havarovalo osobní vozidlo osvodidla, projíždí se ve snížené rychlosti. No a ještě stále pozor, dejte taky na Praze 2 ve Viničné ulici na křižovatkou s Benátskou. Tady je nehoda autobusu a osobního vozidla. Určitě se nárazově zdržíte asi kolem 5 minut. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Na Signál Rádio jsou připraveny další zprávy. Hezké říjnové odpoledne. Poslanci začali projednávat návrh vlády Andreje Babiše na zavedení mimořádné daně na rafinérie pro letošní a příští rok. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinérií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. Česká obchodní inspekce zjistila nedostatky u 6 ze 14 stánkařů, které v září zkontrolovala na dnech NATO v Ostravě a dnech vzdušných sil armády České republiky, které se konaly na letišti v Mošnově na Novojičínsku. S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit příští týden v úterý 20. října v Národním divadle v Praze. Veřejnost bude mít možnost vstoupit do divadla a položit květiny k rakvi. Připomeňme, že Jiří Štěpnička zemřel v neděli 11. října. Bylo mu 79 let a v Národním divadle působil od roku 1975. Francouzští studenti dnes obnovili blokády škol před dalším celostátním dnem demonstrací. Protestují proti nedostatku učitelů, podfinancování školství i špatnému stavu škol. V sobotu se mají připojit i k protestům proti zdražování. Vláda sice nabídla některé ústupky, podle ní ale zájem o studentské demonstrace slábne.
0: Co se děje v regionu?
2: Další důležitý milník hlásí pražská Holešovická tržnice. Oficiálně totiž skončila rekonstrukce historické budovy jateční burzy v Praze. V unikátním objektu, který prošel náročnou památkovou obnovou, nyní budoucí nájemce skupina Zátiší Group dokončuje technické práce a přípravy interiéru pro vznik nové restaurace. Obnova jateční burzy vyšla na 250 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Seriál Formule 1 se v příštím desetiletí vrátí poprvé od roku 1993 do Afriky. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Přesný termín první velké ceny zatím není znám. O dohodě s pořadateli informovali zástupci Formule 1 na svém webu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude jasno až polojasno. Postupně začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později večer se v západní polovině Čech objeví déšť. Naměříme 12 až 16 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu stále v rytmu 80. A za mikrofonem Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde vám už za moment prozradím, že některá řemesla mohou být stále populární. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. na start status quo. Hezké odpoledne, s vámi stále Lukáš Frelik.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: UB40 na Signál Rádiu, kde se teď vrátíme do dnešního rána.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Studenti oboru kamnařství z Horní Břízy na Plzeňskou se pustili do zajímavého projektu. Začali tam stavět středně velkou chlebovou pec.
2: Stavba pece probíhá pod dohledem zkušených kamnářů a dalších řemeslníků. Podle kamnáře Ondřeje Brichty je cílem této akce podpořit zájem o řemesla.
3: Chceme ukázat vlastně těm lidem, že to řemeslo je hezký. Chceme ukázat, že ty učňové jsou kluci šikovní a že si i v dnešní době prostě dovedou vydělat pěkný peníze a aby ty děti věděly, že prostě existují, protože řemeslníků je hrozně málo, kamnářů je taky málo, práce je relativně dost a ještě ta ekologická a ekonomická linka, protože vlastně v dnešní době energetické krize, tak to dřevo je pořád nejlevnější palivo. Jsme v něm, co se týče České republiky, soběstační a fungujeme, i když nám vypnou elektriku.
2: Hotová pec by se měla veřejnosti ukázat už tento pátek, kdy se v ní studenti pokusí upéct první chleba. Během dne kamnářů zároveň zájemcům ukáží práci s hlínou, kachlemi a další kamnářské techniky.
0: Zítra odstartujeme polovinu týdne naší kvízovou hrou Ano nebo ne a nebudou chybět ani zajímavosti, které je dobré vědět. To vše ráno mezi 6 a 10.
1: Vstávejte se Signál Rádiem.

0: Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek. Společnost vám dělá Signál Radio, kde si za chvilku připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1977 a hitovka, kterou určitě znáte. Lionel Richie, Annie Lennox nebo třeba Queenie vám zpříjemní čas v práci. Za moment, hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio.
2: Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
3: Nenechte se zmást.
2: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
1: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
2: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Takhle hraje Signál Rádio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní hitovka z archivu ovlivnila velká jména jako Kylie Minogue, kapelu Blondie nebo třeba Davida Bowieho. Dodnes je považována za jednu z nejvlivnějších nahrávek, která položila základy elektronické taneční hudby. V roce 2011 ji kongresová kniha zařadila do Národního registru nahrávek jako kulturně, historicky nebo esteticky důležitou. Rok 1977. Donna Summer, I Feel Love.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

Saga Bona con Johnny Wayne. Saga Bona.

0: Přiblížila se 14. hodina, krásné odpoledne, přeje Signál Rádio. Za moment byli Joel, Abba nebo Phil Collins, prostě to nejlepší z osmdesátek. Teď už zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Pražském okruhu 59. kilometr ve směru k dálnici D10. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Vytváří se kolona asi na 15 minut. Počítejte, že se zdržíte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: I v úterý 13. října je s vámi Signál Rádio a zprávy pro vás připravila Lucie Sinková. ČEZ se bude bránit u lucemburských soudů proti rozhodnutí, které omezuje nakládání s jeho podíly ve firmách vlastnících distributora plynu Gasnet. Opatření souvisí s kauzou Diag Human, která po českém státu požaduje odškodné zhruba 17 miliard korun. ČEZ považuje postup za nezákonný a tvrdí, že se ho spor netýká. Žaloby chce podat v nejbližších dnech. V Česku dnes ráno mrzlo, a to i ve velkých městech. Na Šumavě na stanici Kvelda Perla teploty klesly téměř k minus 10 stupňům. Během dne se ale otepluje, odpoledne naměříme až 16 stupňů Celsia. Ovšem začnou od západu přibývat oblačnosti a místy má i pršet. Anglické a velšské věznice dnes předčasně opustí dalších zhruba 650 odsouzených. Vláda tím řeší přeplněnost věznic. Nově mohou někteří vězni s tresty do 2,5 roku odejít po odpykání třetiny trestu místo poloviny. Propuštění mají ale podléhat dohledu probačních úředníků, kteří ovšem varují před přetížením a zvažují stávku.
0: Co se děje v regionu?
2: Už více než měsíc testuje hlavní město nový mobilní hlukoměr. Ten se zaměřuje na hluk, který vydávají nevhodně upravená nebo technicky nespůsobilá vozidla a motocykly. V rámci několika kontrol v centru metropole většina vytipovaných vozidel přesáhla hlukové limity. Z celkem 19 kontrol pouze 2 neodhalily žádné nedostatky. Hlukoměr byl využit i při kontrole nelegálních tuningových srazů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisty Slávie čeká druhé vystoupení v letošní lize mistrů v dalekém Azerbajdžánu. Detaily má sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Soupeř Slávie Sabah Baku je v lize mistrů nováčkem. Do hlavní fáze prošel přes 4 předkola a má nejhorší klubový koeficient ze všech 36 účastníků ligové fáze. V premiéře na Old Trafford podlehl Manchester United 0-4 a právě proti sešívaným cítí šanci. Slávia úvodní zápas také prohrála. Doma s Racingem Lán 2-3. Dnešní duel v Azerbajdžánu má výkop v 18 hodin a 45 minut.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude jasno až polojasno. Postupně začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později večer se v západní polovině Čech objeví déšť. Naměříme 12 až 16 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu stále v rytmu 80. A za mikrofonem Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
4: Signál Rádio. 14 hodin, 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli prozradíme, jaký 80-kový interpret dnes slaví narozeniny a nabídnu další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady jsou Simple Minds. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Skupina ABBA teď s námi na Signál rádiu. Půlkulaté narozeniny dnes slaví velká hudební ikona. Do hudební minulosti nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Právě dnes 85 svíček z dortu sfoukne levák, hrající ovšem na kytaru pravačkou. Řeči o Paulu Simonovi, který v 60. letech minulého století dobyl svět ve dvojici s Garfunklem vokálními harmoniemi a básnickými texty. Kultivovanému muzikantství zůstal Paul Simon věrný dodnes a ani koncertování se v tomto věku nevzdal.

Sinácka v datu byla roku 1990 šťastně nešťastná pro George Michaela. Britský zpěvák s kyperskými kořeny vyšplhal solově po šesté a ležel naposledy na nejvyšší šprušli žebříčku singlů USA. Tklivá balada Praying for Time byla tím závěrečným zářezem, i přesto, že jí vydavatelství požadovalo pro rádia zkrátit, což ex-polovina Dua Wham zarytě odmítala.

13. října před 10 lety se pak zapsal nejen do hudební historie Bob Dylan. Jako první skladatel získal Nobelovu cenu za literaturu. Zatímco rozhodnutí rozšířit toto ocenění na skladatele bylo některými odborníky považováno za radikální, členové Švédské akademie si stáli za svým. Rozhodli se oslavit Dylana za to, že vytvořil nové poetické výrazy v rámci velké americké písňové tradice.

0: Human League a Signál Rádio. Výročí vzniku nejstarší české hodinářské firmy je přichystané v Praze. Pozvánku přidám za chvíli, do té doby pošlu další osmdesátky. Bryan Adams, John Paul Young nebo Belinda Carlisle. Užívejte odpoledne.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v osmdesátkovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Za 4:45 je s vámi Signál Rádio. Za časovými strojky nás dnes do Pražského technického muzea vezme kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje dnešní pražská pozvánka je na výstavu s názvem Sága rodu Heinzů, kterou Pražské národní technické muzeum připravilo při příležitosti 190. výročí vzniku nejstarší české hodinářské firmy. Ta v první polovině 20. století patřila k nejvýznamnějším podnikům československého hodinářského průmyslu. Tento slibný vývoj ale násilně přerušil komunistický převrat, po kterém byl podnik zestátněn a po roce 1989 se potomkům zakladatelů podařilo navázat na rodinnou tradici, obnovit firmu a pokračovat v odkazu svých předků. Výstava prezentuje vývoj výrobního a prodejního sortimentu této firmy, který pokrýval osobní časomíry, věžní hodiny, moderní průmyslové časoměrné systémy a také péči o staroměstský orloj. Výstava startuje zítra a k vidění bude v Pražském národním technickém muzeu až do 28. března příštího roku. Tak se přijďte podívat. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: 15. hodina je skoro tady a vy jste ve společnosti Signál Rádia. Za moment Falco, taky Kim Wilde nebo třeba Double, to nejlepší z 80. let, takový je náš playlist. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D11, třetí kilometr, tady je nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se ve značně snížené rychlosti, tak tady dejte nohu z plynu a hlavně opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát se bude mluvit o knize, kterou mnozí četli. Lovci mamutů je historický román a nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé v roce 1918. Příběh je zasazen do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel a vydal trilogii s názvem Země mamutů. Hostem Luboše Dvořáka bude její autor Pavel Radosta. Nenechte si ujít zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.

0: Rádio.
1: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
2: U zpráv na signálu vás vítá Blanka Holoubková. Dobrý den. Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou v příštím roce do tarifů přidáno 2400 korun. 500 korun bude na pokrytí přesčasů a pohotovostí. Po jednání odborových svazů s premiérem Andrejem Babišem a dalšími zástupci vlády to novinářům řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Do ulic vyrazily tisíce dobrovolníků na podporu lidí se zrakovým postižením. Sbírka Bílá pastelka odkazuje na bílou hůl, ale symbolizuje také odvahu překonávat překážky a předsudky. Výtěžek pomůže financovat služby, které nevidomým a slabozrakým umožňují žít samostatně. Od roku 2000 se prodaly už 4 miliony bílých pastelek. Automobilka Fiat na autosalonu v Paříži mimo jiné představuje novinku Multiplina. Jedná se o čtyřmístný vůz s velmi oblými tvary a čtyřmístným interiérem. Model navazuje na už prodávané vozidlo Topolino. Zatímco tento model s délkou pouze 2,5 metru a dvěma místy má elektrický motor s výkonem pouze 8 koňských sil. Multiplina je větší vůz, který se bude pohybovat díky elektromotoru s výkonem 20 koňských sil.
1: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město vyjde vstříc turistům, kteří si pořizují fotografie u tančícího domu. Travnatá plocha, která slouží jako místo pro focení a která je díky tomu udupaná a poničená, projde proměnou. Magistrát ji zmenší a uvolněné místo vydláždí. Úprava bude součástí celkové revitalizace prostoru, která započne příští rok, a na jejím konci bude i obnovená kašna. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Seriál Formule 1 se v příštích desetiletí vrátí poprvé od roku 1993 do Afriky. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Přesný termín první velké ceny zatím není znám.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Zítra nás čeká oblačná až zatažená obloha a místy se objeví občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne pak bude postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty budou mezi 13 až 18 stupni Celsia. Na horách očekáváme kolem 8 stupňů a na Šumavě kolem 12. Zprávy na signálu přinesla Blanka Holoubková.
1: Signál Rádio.
4: Pár minut po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Žebříček nejlepších barů na světě pro letošní rok byl představen veřejnosti. Víc odhalím už za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a posílám Europe.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Falco, teď s námi na Signál Rádiu. Jestli rádi občas zajdete zarelaxovat do baru, ať už sami nebo s přáteli, určitě vás bude zajímat, které bary jsou nejlepší na světě. Proto je tu letošní žebříček Top 50 nej. Hned 18 zástupců má Evropa. Světovou jedničkou je bar v Hongkongu, na druhém místě podnik v Miláně a třetí příčku obsadil bar v kolumbijské Kartagině. Bohužel Česká republika se letos mezi nejlepší nedostala, takže pokud byste chtěli vyrazit do nejbližšího top baru, musíte si udělat výlet na Slovensko. V historickém hotelu v Bratislavě najdete bar specializující se na středoevropské koktejly. Upřímně, myslím, že za takový ten víkendový trip s přáteli by to určitě stálo.

0: Takhle hraje Signál Radio a Double. Dnes odpoledne ještě musím pozdravit Jirku, který mi poslal vzkaz do studia přes naší mobilní aplikaci. Napsal: ahoj Lukáši, naprostá pohodička ve tvé společnosti, a k tomu přes naší apku poslal dvě fotky z oběda. No a ozval se taky Jarda Jaroslav. Ahoj, bohužel počasí nám na Tenerife trošku se pokazilo, ale s vysíláním vašeho rádia mi to nevadí. Zdravím Jaroslav. Jaroslavé, taky moc zdravíme na Tenerife. Je pravda, že podle fotky počasí moc nepřeje, ale i tak užívej hezky pěkně volný čas a třeba dovolenou. Nicméně je to i důkaz toho, že naše apka funguje naprosto skvěle kdekoliv na světě. Jestli ji v mobilu ještě nemáte, připomínám, že ji stáhnete zdarma na Google Play nebo v App Store.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.
2: One ticket, please. Now almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's in

0: Elton John, přiblížila se 3:15 a ve studiu je se mnou Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Chodíš občas ráda do baru?
1: Tyjo, jako zas takovej fanoušek nejsem, ale když je dobrá společnost, tak jo.
0: Já jsem se nechtěl ptát ani tak na společnost, ale kdyby byl nějaký unikátní bar, třeba kdyby patřil mezi nejlepší na světě, jak daleko bys byla ochotná cestovat, abys ho navštívila?
1: Nejlepší bar na světě? Hele, já bych asi nejela jako na druhý konec světa kvůli baru, popravdě.
0: Každopádně v žebříčku nejlepších barů na světě Je jeden bar na Slovensku a pak nejblíž máme ještě třeba Miláno. Jela bys tam?
1: Tak na to Slovensko možná, jo.
0: Na Slovensku, tam se to dá zkombinovat, že jo?
1: Ano.
0: Tak Terka s vámi dál po 16. Já se pro dnešek loučím, užijte si zbytek úterý a těším se na vás zítra v 11 dopoledne. Ahoj.

0: Radio jsme se za doprovodu těch nejlepších hitů dostali k 16. hodině. Tu, co nevidět, započneme s takovým až zlatým osmdesátkovým triem Tinou Turner, Michaelem Jacksonem a Cher. Ale nejdřív samozřejmě nesmí chybět pohled na silnice a zpravodajský přehled Blanky Holoubkové.
1: Signál Radio doprava.
0: V tuhle chvíli se dejte pozor v ulici Generála Šišky na Praze 12, kde se tvoří lehké zdržení kvůli nehodě dvou osobních aut. Nehodu potom řeší i Pražský okruh ve směru na D10, kde se srazilo osobní vozidlo s nákladním na 60. kilometru. Zde je i neprůjezdný pravý jízdní pruh. A v neposlední řadě projíždějte opatrně i na 39. kilometru D1 ve směru na Brno, kde je kvůli havárii osobáku neprůjezdný levý jízdní pruh. Mějte šťastné cesty.
1: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Přeji vám dobrý den a vítám vás u zpráv na Signálu. Policie obvinila z pokusu o vraždu 17-letého mladíka. Je podezřelý z toho, že v sobotu bodl u Boleveckého rybníka v Plzni běžkyni. Pachatel si měl svou oběť vybrat zcela náhodně a bodnout je do oblasti zad. Dnes to uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová. Kriminalisté případ objasnili pouhý den po útoku. S ohledem na věk podezřelého ovšem nemohou muže zákona poskytnout podrobné informace. Náhlý poplach přerušil dnes odpoledne provoz na letišti v německém Norimberku. Letiště uzavřela a obklíčila policie krátce před přistáním letu z řeckého ostrova Korfu. Do vzduchu vzlétly i stíhačky, které letadlo z Řecka eskortovaly na letiště. Později německá policie uvedla, že ohledání letadla prokázalo, že nehrozí žádné nebezpečí. V další fázi má nová národní platforma prevence kulturou propojit kulturní sítě se zdravotními, sociálními a školskými službami. Francouzské supermarkety se staly terčem kybernetického útoku. Hackři na dálku změnili nastavení lednic a mrazáků, které místo chlazení začaly potraviny zahřívat. Zkazily se tuny zboží. Škody jsou podle řetězců obrovské. Kdo za útokem stojí, zatím není jasné.
0: Co se děje v regionu?
2: Stát nakonec pozemky v Pražské Chuchli neprodá. Ministerstvo zemědělství se s firmou miliardáře Radovana Vítka dohodlo na dlouhodobé nájemní smlouvě. Stávající smlouva na pozemky v areálu Chuchle Arena Praha platí do konce letošního roku a obě strany se chtějí vyhnout situaci, která nastala v loňském roce. Tehdy závodiště začalo rozesílat výpovědi nájemcům. Letos tato situace nenastane. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Zalezlé a v bloku nebudeme, zdůrazňují fotbalistky před Skotskem. Už jen několik hodin zbývá do výkopu odvety baráže Skotsko-Česko. Reprezentantky věří, že se jim podaří zvrátit výsledek úvodního utkání 0-2 a postoupí do barážového finále.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo a místy se objeví občasný déšť anebo přeháníky. Odpoledne očekáváme místy až polojasnou oblohu. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 18 stupni Celsia, na horách kolem 8 stupňů a na Šumavě bude kolem 12 stupňů. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásné úterní odpoledne s 16. hodinou. Osmdesátkami vás provází Terka Veselá, já vás všechny moc zdravím. A jelikož tu máme novou hodinu, máme i nový playlist. Nedočkaví jsou už Tina Turner, Michael Jackson a Cher, kteří vám zpříjemní pár následujících minut. A pak se uděláme výlet do Ostravy za ženským hokejem. Buďte u toho s námi, ale teď už to přebírá hit The Best.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve čtvrt na pět ladíte Signál Rádio, kde je na čase se přesunout na okamžik do Ostravy, kde se už začátkem příštího roku uskuteční mistrovství světa v hokeji žen do 18 let. České hokejistky by chtěly navázat na 3 medailové úspěchy z let minulých. Více dodá trenér Dušan Andrašovský.
1: Čtvrtý, pátý rok, máme ty nejvyšší ambice. Samozřejmě bychom chtěli jít dál než na bronzovou medaili, ale musíme být realisti, protože Kanada a Amerika zatím jsou trošku jinde a pro nás je cíl být nejlepší, minimálně nejlepší v Evropě, a tak, jak se nám to povedlo už jednou, že jsme porazili Kanadu, tak budeme na to chtít navázat i v tomhle mistrovství světa. Věřím, že můžeme překvapit, i když budeme mít velmi mladý tým a nebude to úplně jednoduchý, ale věřím, že dostaneme dost času na to, aby jsme se s holkama připravili a udělali nejlepší výsledek, jaký můžeme.
0: Českým hokejistkám se velmi dařilo na seniorském šampionátu v roce 2025 v Českých Budějovicích. Jestli se dobře povede i reprezentaci do 18 let, zjistíme od 8. do 16. ledna příštího roku. Fandit budeme moci v Ostravské aréně.

0: Love is a Shield nám hrálo v úterní osmdesátkové jízdě na Signal Rádiu, kterou teď ale na chvilku opustíme a nahlédneme do té zítřejší středeční. V té vás totiž kromě skvělé hudby čeká i další zajímavý rozhovor, tentokrát o knize, kterou jste pravděpodobně mnozí četli. Lovci mamutu je historický román a nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé v roce 1918. Příběh je zasazen do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se ale na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel Pavel Radosta a vydal trilogii s názvem Země mamutu. Už zítra ho uslyšíte v rozhovoru s kolegou Lubošem Dvořákem a jako vždy bude určitě stát za to si ho poslechnout. Tak nás laďte už zítra dopoledne po 10. hodině.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno.

že pár přátel stačí mít, nám připomněl Michal David. A než se nadějete, tak vás na Signál Rádio bude do konce hodiny doprovázet další skvělá osmdesátková sestava, ve které nechybí Lisa Stansfield, Pointer Sisters nebo Phil Collins.

0: Signal Rádiu prožili ve 4 minutách se samotným Philem Collinsem. Dostal nás ke konci 16. hodiny, kterou zakončíme dopravou a zprávami. No a co se 80. týče, tak ty už pro vás chystá Whitney Houston, Secret Service a Sandra.
1: Signal Rádio, doprava.
0: Při 17. hodině počítejte se zdržením na Praze 8 na křižovatce ulic Wittgensteinova a Rohanské nábřeží, kde se srazila tramvaj s osobním autem. Projíždějte tady s vyšší opatrností a mějte poklidné cesty se Signál rádiem.
1: Signál rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Na Signálu začínají další zprávy s datem 13. října a vítá vás u nich Blanka Holoubková. Dobrý den. Maximální prodejní ceny pohonných hmot ve středu dál vzrostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48 korun 61 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 47 korun 21 haléřů, o 36 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo Ministerstvo financí. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a doklady k němu jsou sfalšované. Případem se zabývá policie. Odpad se během měsíce podařilo převést na přechodné místo, odkud bude vrácen do zahraničí. Většina Američanů se domnívá, že americký prezident Donald Trump z úřadu neeticky nebo dokonce nezákonně profituje a že ho víc než pomoc obyčejným lidem zajímá vlastní bohatství. Vyplývá to ze dnes zveřejněného průzkumu agentury AP. Trumpův rodinný biznis mezitím podle AP i vzhledem k jeho politice hlásí rekordní příjmy z nových podniků.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské centrum obnovitelné energie zrychluje tempo rozvoje obnovitelných zdrojů na budovách ve vlastnictví hlavního města. Jen v letošním roce buduje nové fotovoltaické elektrárny v areálu Kundratka, dále na budově mateřské školy Drahanská nebo na základní umělecké škole Klapkova. Letos instalované zdroje budou mít přes 1,3 MWp. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie dnes sehrají druhý zápas v Lize mistrů a proti Sabahu chtějí ukončit čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže, které trvá od roku 2007 už 20 zápasů. Naposledy Pražané v úvodním kole prohráli doma s Lens 2-3. Utkání v Baku začne v 18:45 středoevropského času.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší obloha bude oblačná až zatažená a místy očekáváme občasný déšť anebo přehánky. Odpoledne bude postupně místy až polojasná obloha a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 18 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 8 stupňů a na Šumavě kolem 12. Tolik zprávy na Signálu a Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. Pěkné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Terka Veselá. Nám odbyla 5. hodina, na Signál Rádio se ale samozřejmě nic nemění, i nadále vám budeme přinášet to nejlepší z let 80. Tentokrát například od Whitney Houston, Secret Service nebo Sandry. A k ním si přihodíme i metodu, která by údajně měla zlepšit efektivitu úklidu vašich dětí. Tak pokud je to něco, s čím doma bojujete, poslouchejte i nadále. A mějte ještě jednou pěkné odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Secretland vás provází úterním odpolednem. Je dost možné, že vám dělá kulisu k úklidu nebo nějakým jiným domácím pracem. A pokud zrovna máte v Merku dětský pokojík, ve kterém je nepořádek, i přesto, že jste dětem výslovně řekli, ať si ho uklidí, mám pro vás metodu na vyzkoušení. Děti prý totiž nepořádek nevnímají jako dospělí. Nevidí problém v tom, když se všude kolem válí hračky nebo nějaká miska od svačiny. A proto je pro ně náročnější si všimnout, co je vlastně potřeba udělat a uklidit. Toho si všimla jedna maminka, která si zkusila vzít problém do vlastních rukou a vymyslela takzvanou metodu noticing time, neboli čas na všímání si. Tahle metoda spočívá v tom, že dětem nastavíte 20 minut na to projít si váš dům nebo byt a oni za ten čas zkusí zaznamenat všechno, co je kde špatně. Můžete jim na to dát třeba nějaký zápisník, vzít to jako nějakou tajnou hru na agenty, kdy musí vše poctivě zapsat. Ale jedno je důležité, a to, aby neměli pocit, že jsou úkolováni nebo jim dáváte jakékoliv pokyny. Nejde o to, aby byl za 20 minut celý byt dokonale uklizený, ale právě o to, aby se děti postupně naučili sami vnímat, co je potřeba udělat. Pokud tedy doma s úklidem trochu bojujete, možná stojí za to tuhle metodu vyzkoušet. No a pokud nejde o vaše děti, ale drahé polovičky, asi to můžete zkusit taky. Tam myslím, že už stojí za zkoušku opravdu cokoliv.

0: půl šesté se necháváte doprovázet hity z let 80. na Signal Radio. Už za chvilku si mikrofon převezmou Crowded House, George Michael nebo Toto Cutugno, ale teď si pojďme připomenout, jakou soutěž jsme si pro vás připravili tento týden.
1: Na Signal Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
1: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80-kovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Tentokrát se bude mluvit o knize, kterou mnozí četli. Lovci mamutů je historický román a nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé v roce 1918. Příběh je zasazen do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel a vydal trilogii s názvem Země mamutů. Hostem Luboše Dvořáka bude její autor Pavel Radosta. Nenechte si ujít zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Kus Itálie na Signal Radio dodal Toto Cutugno. My teď ale otočíme list s hitem z našeho Magiče.
1: Magneťák Signal Radia.
0: Dnešní kazeta nás vezme zpátky do roku 1988, kdy se především na taneční scéně začala prosazovat parta Inner City. Za ní stál producent Kevin Saunderson z Detroitu, který patřil k průkopníkům tamní techno scény. A společně se zpěvačkou Paris Gray dokázal elektronickou hudbu podat tak, že si ji oblíbili nejen fanoušci klubové muziky. Jejich první velký hit se dostal na první místo amerického tanečního žebříčku a zabodoval dokonce i v Británii, kde se vyšplhal do první desítky. Je to opravdu probouzečka, tak se připravte a my si teď tuhle klubovku jdeme pustit.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za pohodové, možná až nostalgické atmosféry jsme se na Signal Rádiu dostali ke sklonku 17. hodiny. K hudbě se dnes naposledy přihodíme i pohled na silnice, které pro vás sledujeme, a zprávy jak z domova, tak ze světa, které si pro vás připravila Blanka Holoubková. Už teď tu na mě ale svítí Martika, Paul McCartney nebo Irene Cara, takže to jsou osmdesátky, které vás po odbytí celé rozhodně neminou.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda dvou osobních aut je momentálně v ulici Modřanská na Praze 4 ve směru z Braníka na Barandovský most, takže tady pravděpodobně počítejte se zpožděním. A zdržení budete nejspíš i na D11 ve směru do Prahy, kde se na 8. kilometru srazilo nákladní vozidlo s osobním. Buďte na sebe za volanty opatrní a mějte šťastný příjezd do vašeho cíle.
1: Dostali jste se do míst, kde nelze naladit signál rádio? Nevadí. O vaší oblíbenou hudbu 80. let nepřijdete. Stačí mít v mobilu aplikaci Signál Rádio, kterou si zdarma stáhnete z Google Play nebo App Store. To nejlepší z 80. vám tak budeme hrát kdekoliv na světě.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: U zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková. Dobrý den. Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou v příštím roce do tarifů přidáno 2400 korun. 500 korun bude na pokrytí přesčasů a pohotovostí. Po jednání odborových svazů s premiérem Andrejem Babišem a dalšími zástupci vlády to novinářům řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Do ulic vyrazili tisíce dobrovolníků na podporu lidí se zrakovým postižením. Sbírka Bílá pastelka odkazuje na bílou hůl, ale symbolizuje také odvahu překonávat překážky a předsudky. Výtěžek pomůže financovat služby, které nevidomým a slabozrakým umožňují žít samostatně. Od roku 2000 se prodaly už 4 miliony bílých pastelek. Automobilka Fiat na autosalonu v Paříži mimo jiné představuje novinku Multiplina. Jedná se o čtyřmístný vůz s velmi oblými tvary a čtyřmístným interiérem. Model navazuje na už prodávané vozidlo Topolino. Zatímco tento model s délkou pouze 2,5 metru a dvěma místy má elektrický motor s výkonem pouze 8 koňských sil, Multiplina je větší vůz, který se bude pohybovat díky elektromotoru s výkonem 20 koňských sil.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město vyjde vstříc turistům, kteří si pořizují fotografie u tančícího domu. Travnatá plocha, která slouží jako místo pro focení a která je díky tomu udupaná a poničená, projde proměnou. Magistrát ji zmenší a uvolněné místo vydláždí. Úprava bude součástí celkové revitalizace prostoru, která započne příští rok a na jejímž konci bude i obnovená kašna. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Seriál Formule 1 se v příštích desetiletí vrátí poprvé od roku 1993 do Afriky. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Přesný termín první velké ceny zatím není znám.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra nás čeká oblačná až zatažená obloha a místy se objeví občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne pak bude postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty budou mezi 13 až 18 stupni Celsia. Na horách očekáváme kolem 8 stupňů a na Šumavě kolem 12. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Hezký podvečer s 18. hodinou. Pozdrav vám posílá Terka Veselá. Já už co nevidět nabídnu další osmdesátky. Jako první tu čeká hit Toy Soldier. Ale kromě hudby nás do minulosti vezme i kolega Jirka Svoboda, který už pro vás chystá rubriku Signálu z minulosti a v té se s ním vydáme za různými 13. říjnovými dny. Tak u toho buďte s námi a užívejte muziku.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: taneční atmosféru nám přinesla Irene Cara. Už za chvíli se dalších hitů zhostí Air Supply nebo Kim Appleby, ale teď už slibovaný Jirka Svoboda a Signály z minulosti.
1: Jste naladění na vlnách Signál rádia. Je 13. října a v roce 1800 to byl den, kdy byla poprvé otestována vakcína proti neštovicím. Přináším ale i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1927 odstartovala na riskantní přelet přes Atlantik první žena. Během letu ale došlo k poruše a letadlo muselo přistát na širém moři. Posádku zachránil parník, letadlo samotné se potopilo. V roce 1884 byl stanoven Greenwichský poledník jako základ pro vypočítávání světového času. V roce 1792 byl ve Washingtonu položen základní kámen Bílého domu, dnešního sídla amerických prezidentů. V roce 1754 se v Praze konal první tah právě založené státní loterie. A v tento den v roce 1753 podepsala císařovna Marie Terezie patent o soupisu obyvatelstva v rakouské monarchii.

0: Skoro v půl sedmé se vezete na vlnách těch nejlepších osmdesátek, které si pro vás připravilo Signál Radio. A jako další v playlistu nebudou chybět hity od Robina Gibba, Queenu nebo Madony. Tak si na ně počkejte.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Madonna ovládla éter Signál rádia. Už za chvilku mikrofon předá Rodu Stewartovi nebo Taylor Dane, ale teď vás za dálničními ikonami vezme kolega Luboš Dvořák.
1: S budovanými dálnicemi v 70. a 80. letech minulého století rostla i odpočívadla, čerpací stanice a s nimi tehdy módní motoresty. Dostalo se jim významným pojmenováním. Byly odrazem luxusu i biznisu vexláků a tehdejší mafie. Na D10 jsou dvě ikony. Ve směru na Prahu jsou to čtyři kameny a v opačném směru na Turnov u Bakova nad Jizerou letadlo. Motorest, kde se točil film Vrchní prchni, už nestojí a ustoupil projektu Slovenské koliby. A ta, když lehla popelem, zůstala po ní jen parcela. Letadlo, opředené příhodou u Kubáncích, kterým odtud měl letět spoj do Havany, letos slaví 40 let. Vyřazený Iljušin sloužil jako restaurace jednoty Mnichovo hradiště od září roku 1986. Pak přežil privatizaci, uzávěru, vandalismus i oheň. Před 20 lety byl znovu otevřen a před 6 lety novým majitelem restaurován na zážitkový areál pro rodiny s dětmi. Dokonce přidal pomocnou ruku i stát, když nechal přebudovat nebezpečný odbočovací a připojovací pruh. Pohodovou jízdu přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Hezký večer všem, co ladí Signál Rádio. Máme tu 7 hodinu. Snad už máte většina z vás pohodu po celém dni v práci nebo ve škole. Asi už není úplně počasí na to trávit večer na zahradě, tak doufám, že odpočíváte v teple domova. Ale přestože zahrady čeká velká příprava na zimu, ještě před ní máte možnost něco vysadit. Než si ale povíme co, tak si dáme hity od Frankie Goes to Hollywood, Adiemus a Modern Talking. Pěkný poslech vám přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Modern Talking nám hráli na Signal Radio, kde se společně užíváme podzimní dny. A jestli máte zahradu a říkáte si, že před zimou už je potřeba všechno akorát tak zazimovat, možná vás vyvedu z omylu, protože ještě teď v říjnu je prý možnost něco zasít. Není toho moc, ale když teď zasejete některé druhy zeleniny, na jaře by vám měly vyrazit o něco dřív, než kdybyste čekali až na klasickou jarní sezónu. Patří tam třeba mrkev nebo petržel, které si přes zimu počkají v půdě a s prvními teplejšími dny začnou růst. Právě petržel někdy klíčí docela dlouho, takže podzimní výsev jí může dát trošku náskok. Podobně je na tom i špenát, který zvládá chladnější počasí a na jaře může nabídnout první čerstvé lístky v době, kdy toho na zahradě ještě moc neroste. A pokud máte rádi saláty, sáhnout můžete i po ozimých odrůdách, které jsou určené právě k přezimování. Důležité je samozřejmě vybrat správná semínka a pohlídat si, aby nezačala klíčit příliš brzy, protože mladé rostlinky by pak mohl poškodit mráz. Teď už je tedy jenom na vás.

0: Nothing's gonna stop me now. Velká pecka nejen 80. let, to na Signál Rádio přinesla Samantha Fox. Už ale za chvilku si od ní hudební štafetu převezmou páni Stevie Wonder a Michael Jackson a nebudou chybět ani Eurythmics.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Eurythmics vám na Signal Radio hráli pro lepší večer a my pojďme společně zjistit, komu ho zlepší posluchač Tomáš.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ahoj Tome, slyšíme se.
2: Jo, čau Terko.
0: Ahoj, tak dneska je písnička na tobě.
2: Na tým rádiu, ale to nevadí.
0: Co je pozadu? Dobrý,
2: toto. Já bych chtěl písničku od Cure a od Back Free, nebo od Cure něco jiného od Aby. Se skvěle, hrajte to Abu, se skvěle jako. Už u Evička na Števičkové, když si toto, tak Evičko na Števičkovou, pro Evičko na Števičkovou, pro bývalou moderátorku si rádiu, poté Beterko.
0: Tak jo, děkujem, ano, poslouchám.
2: To je ten všecko.
0: Je to všecko?
2: No, ještě to není všecko. Můžu mluvit?
0: Tak povídej, ano.
2: Dobrýho, pro Lukáška Bláhu, pro skvělého moderátora, starého Signal rádia, a toto, a pro celý Signal rádio, pro mouku, pro mě, a pro všechny lidi, co mají rádi Signal rádio, prostě osmdesátky.
0: Dobře, tak všem tak těm, co se zmínil, počkej, ano, tak čau, posíláme Queeny, tak ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Tentokrát se bude mluvit o knize, kterou mnozí četli. Lovci mamutů je historický román a nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé v roce 1918. Příběh je zasazen do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel a vydal trilogii s názvem Země mamutů. Hostem Luboše Dvořáka bude její autor Pavel Radosta. Nenechte si ujít zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pěkný večer ze Signál Rádia, kde nám odbyla 8. hodina. Máme před sebou další 60-minutovou krasou jízdu, ve které nebudou chybět osmdesátky od Kylie Minogue, kapely Supertramp nebo Tiny Turner. Ale včetně nich si mikrofon ujme i kolega Lukáš Bláha, který nás za hudbu vezme do minulých 13. říjnových dnů. S vámi je stále Terka Veselá a já vám ještě jednou přeju hezký večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tina Turner vám zpříjemnila úterní večer a pokračovat bude i kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Právě dnes 85 svíček z dortu sfoukne levák, hrající ovšem na kytaru pravačkou. Řeči o Paulu Simonovi, který v 60. letech minulého století dobil svět ve dvojici s Garfunklem vokálními harmoniemi a básnickými texty. Kultivovanému muzikantství zůstal Paul Simon věrný dodnes a ani koncertování se v tomto věku nevzdal.

13. října před 10 lety se pak zapsal nejen do hudební historie Bob Dylan. Jako první skladatel získal Nobelovu cenu za literaturu. Zatímco rozhodnutí rozšířit toto ocenění na skladatele bylo některými odborníky považováno za radikální, členové Švédské akademie si stáli za svým. Rozhodli se oslavit Dylana za to, že vytvořil nové poetické výrazy v rámci velké americké písňové tradice.

0: To byly Genesis ve vašich reproduktorech. Jak jistě víte, u nás na Signál Rádiu pro vás týdně kromě hudby připravujeme i spoustu zajímavých rubrik a pořadů. A mezi ty neodmyslitelně patří pořad Miluju Prahu s Davidem Černým. Pokud právě ten patří mezi vaše oblíbené, možná vás nadchne, že David má na světě novou knihu, která se jmenuje Moje tajemství Prahy. Je v ní 30 nových příběhů, které čekají na přečtení. Těšit se můžete ale i na pražského ledňáčka, starou poštu v Běchovicích nebo Bezhlavého rytíře. A v případě, že už jste nějakou z Davidových knih četli, tak vám David vzkazuje, že právě tahle by prý měla být o něco osobnější. Pokud byste si knihu chtěli objednat a obdržet ji dokonce s autorovým podpisem, tak si nás najděte na www.signalradio.cz. Běžte do sekce Aktualit, klikněte na článek právě o této nové knize a s odkazem se dostaňte až do samotného e-shopu. Věřím, že určitě nebudete litovat. Pěkné čtení.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio.

skoro ve 8:45 s éterou Signál Rádia mizí UB40. Spolu s nimi je pro dnešek i Terka Veselá. Já vám přeju krásný zbytek večera a budu se na vás těšit zase zítra. Vy se naopak můžete těšit na Suzy Quatro, Erasure nebo Sophie B. Hawkins, kteří pro vás budou mít další osmdesátky až do celé a budou vám dělat společnost. Tak užívejte večera a zítra naslyšenou.

si za něj lekou blíž. Jo, jo, karton na dvorek, tam taky po ruce lám. Jsem od rýma, cibulkama, tapety parmazán.

0: Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80-kovém retro designu.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: snap.
1: Signál Rádio. Hrajeme osmdesátky.